0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Život je pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fon!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano, a osvěžíme
6: se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušující opery skladatela Rossiniho Barbier Sevilský, kterého v Čechách poznají jako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, velmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rozina zpěvá, teraz Figaro, opäť Rozina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa zpěvá v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdává sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rozinou.
3: Teraz sa aj Rozina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No, treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No, vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rozina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, páčně to tak jako vždycky ta...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru. A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Mám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: No a úrovně zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílou, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu Lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak. A...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor Mezera A nebo B.

0: jubileem úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
6: A taky zdravíme.
5: Já bych si přál pokračování.
4: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
7: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
4: Dobrý. Ano. Osvěžující.
7: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
6: Ano,
7: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
6: Ano, bývávalo.
7: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm, vyvařím do dneška.
6: Pozdrav, výborně, to děláte čaj. Dobře, ten je zdravý.
7: Ta písnička jako krásná.
6: Já to vím.
4: Ano.
6: Já to vím. Jasně, děkuju.
7: A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
4: Tak.
6: Ano.
7: Manželem. Děkuju pěkně.
4: Počkejte.
7: A chtěla bych Bčko.
4: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
6: Moc.
4: Mějte
6: díky.
4: Se krásně.
6: Díky.
4: Kdo ještě? Dobrý den.
8: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
4: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
6: No, se jmenuje
4: scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
9: Tak, Helenko, papír do stroje,
10: no.
9: Pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to je moc. No, znova, jo?
10: Tak
9: znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo?
10: No.
9: Tak a teď píš.
10: No.
9: Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
10: Pipka je
9: vedoucím nad střediskem 22.
10: Vedoucím střediska 22.
9: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
10: Ano.
9: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
10: Neváhající nasadit, ne?
9: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
10: Své osobní volno,
9: ano,
10: ne?
9: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko
10: překračuje
9: pravidelně o 2-3%.
10: Ano.
9: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatujte.
10: Pardon.
9: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
10: Mezi zaměstnanci.
9: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
10: No.
9: S Pipkou, tak
10: povahu.
9: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
10: ano.
9: Čárka, pro
10: ano.
9: Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
10: Družnost.
9: Jo.
10: Smysl pro kolektiv.
9: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
10: Tak.
9: Čárka, máš?
10: Ano.
9: Hrdinství.
10: Ano. Co?
9: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
10: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
9: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
10: No tak, tak třeba pro svou upřímnost.
9: No, tak.
10: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
9: no, dobrý,
10: ne?
9: No dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
10: No.
9: Počkej, počkej, jak bychom to teď, teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
10: Že je houževnatý, ne?
9: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
10: Aby Pipka...
9: Tu odměnu dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
11: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
9: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
11: Jo, hrdina,
9: jo.
11: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
9: Ono jej, soudruhu řediteli.
11: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
9: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
6: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu. Takže jsem k něm měl jako takový blížší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je do, třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
4: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
6: Horníček,
4: ano.
6: Lubomír Lipský
4: a Miloš Kopecký.
6: A Miloš Kopecký, ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
4: Ano.
6: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
4: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
6: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali, je.
4: Přenesli jsme se zpátky do 50.
6: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
4: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
6: no tak
4: už
6: máme to natočený.
4: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
6: Třeba se to pustí někdy.
4: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
12: Znáš

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman z Prostějova a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala děkujem. Bot, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, na
1: střed. Díky, taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se daří.
7: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 centítí, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. 3 jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl 3, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že 2. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že 3.
10: 3, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly 3.
1: Byly 3, původně byly 3. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části.
1: Musím to popisovat.

0: děkujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, a než se k němu posadíte.
1: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně, to já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají čtyři nohy třeba.
2: My vám to
1: pan
2: tady...
1: Špaček má čtyři nohy, ale já jednu, že?
0: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, nebo na poprvé potkala?
1: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
2: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
1: No to ne.
2: Aha, tak ne.
0: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
1: Já to tajím, ale...
0: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
1: Děkuju.
0: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
1: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
2: No, že jo.
1: To teda. Ten by stal za hřích. No.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
5: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný
4: takový
5: pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
4: Ano.
5: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
4: Vy jedete spolu na dovolenou.
5: Ano, ano.
4: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
5: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
4: Šoupete nábytek,
5: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
4: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
5: To není možný.
4: Ne?
5: Ne.
4: Ne?
5: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
4: Jo, jo.
5: Není
4: to jste schopný odjet i domů zpátky. Ne,
5: já to tam mám napsaný přímo.
4: Jo.
5: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
4: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
5: Ano, ano.
4: Vepište.
5: No ne, ono to, ale...
4: Chceme oddělené postele
5: zkušený
4: na jednom
5: pokoji. Člověk
4: pokoj.
5: Vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
4: Jo.
5: Jako když...
4: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
5: Ne, přes mezeru.
4: Každý na jiné straně přes mezeru.
5: To zase není tak veliký pokoj.
4: Aleš Ulm je naším hostem.
5: Ano.
4: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská dál jako návštěva v šarmantní osobnosti.

0: Tady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humor jáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych Bohdala mou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den. No, můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
2: Dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sacky.
1: Ano.
2: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
5: Vida ze Sacky.
2: Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
5: No jo, to víte, že jo.
2: Mám, no, já jsem totiž paní Krejšíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
5: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
5: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
2: Jo,
5: že,
2: jo.
5: To je dávno, ale že?
2: To
5: je dlouho. Jestli jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
5: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
5: Ano.
2: Tak mě vás moc zdravím.
5: Děkuju.
1: Komu dáte
2: bod? A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
2: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
5: Pro vás,
1: a
5: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
6: Ty mě neslyšíš, Boženko?
7: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
6: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám, já hulákám?
7: Jsi slyšel hulákáš?
6: Kde jsi to řekla?
7: Jsem řekla halekáš.
6: Promiň.
7: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
6: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
7: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
6: Jsi sedně jak tomu můžu. No jo, ty máš.
7: Co?
6: Moc velký knoflík, ale nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobíjáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
7: No,
6: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
7: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
6: Hrv, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
7: Jo.
6: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
7: No.
6: Ten genius!
7: Yeah.
6: Ten...
7: No.
6: Ital!
7: No.
6: Se smolil a šmurlil s tou operou 5 let a ty to... Proč jí nepůjí dírce a kloflíku?
7: Učíne mi nikdy nic neříkal.
6: Ty jsi nevzdělaná. Já ti bude, co říká Puccini, když už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká. Ten se vyjadřuje hudbou.
7: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nemluvím.
6: Boženko.
7: Nepůjdu.
6: Boženo!
7: Půjdu!
6: No
7: ale až se podíváš na tu pračku.
6: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
7: No.
6: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
7: No co?
6: Babička sem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
7: Ne, nerozčul mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
6: A co máme?
7: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
6: Proba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
7: No,
6: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
7: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
6: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
7: No
6: tak není, proč mi brala prádlo?
7: Nebude dneska prát, babička, budeme muset zítra prát my.
8: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesínu, tohle bude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
7: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do podniku, to je taky hned. Ty vrahu!
8: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o Rádio Dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: No, ne,
0: vy nebudete
1: doufám,
0: odpovídat, vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček,
1: pantolína.
0: Ano. Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání, tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: Dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam slyšet teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak,
2: no.
1: Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem, tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některých z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
4: Jak já můžu ztratit
5: já něco? Já mám třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10
5: klíčů.
4: Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
5: no, to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, a je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkováč
5: tam
4: asi,
5: ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsi to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Jseš podvodník.
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláško, posaď si. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě mám přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... Teď jsi papal, od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, i to to víno, tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trápím.

0: Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, dvě. To je úterý, ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Tornádem zasažené obce na Hodonínsku jsou po 5 letech téměř opravené. Tisíce lidí v Praze se účastnili pochodu na podporu České televize a Českého rozhlasu. Dražba kombinézy s folklorními motivy podpoří sociálně slabé a bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili třeba na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. České tiskové kanceláři to řekli starostové Hodonína, Lužic a Mikulčic. Tornádo o rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo tehdy 6 lidí. Zničeno bylo 12 domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Obnově obcí a území po tornádu se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
3: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí, ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
4: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
5: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
3: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Český rozhlas.
2: Lidé si můžou v aukci vydražit přilbu a motocyklovou kombinézu s moravskými folklorními motivy. Ornament vytvořila malérečka Petra Bušková, výtvarný návrh Jakub Paleček. Projekt je součástí kampaně k závodu MotoGP, které skončily včera na Masarykově okruhu. Dražba potrvá do 16. července. Vybrané peníze podpoří sociálně znevýhodněné, vysvětluje za Jihomoravský krajský úřad mluvčí Inka Růžičková.
6: Výtěžek půjde na podporu organizace Ratoles Brno, která již více než 30 let pomáhá dětem, mladým lidem a rodinám. Vyvolávací cena je 54 tisíc 30 korun a držíme takovou jistou symboliku k závodu, protože se bude konat na Masarykově okruhu, který je dlouhý 5 km 403 metrů.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, vítr bude foukat slabý, během dne pak mírný severovýchodní až severní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky teď ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré, a biozátěž zůstane vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 je po nehodě na 254. kilometru ve směru na Brno uzavřená. V opačném směru se místem projíždí jedním pruhem. A neprůjezdné je i místo nehody u Tasovic na silnici do Načeratic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, máme 4,5 minuty po páté hodině, budíme se společně do posledního plně červnového týdne. Dnes je pondělí 22. června roku 2026 a já věřím, že radost mají teď zejména školáci, no a také učitelé. Co nás čeká v nejbližších minutách? Kalendárium, zajímavá a významná výročí spojená s dneškem. No a když jsme u těch připomínek, tak ve středu si připomeneme, jak už ve zprávách zaznělo, 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu vystavět část svého života? Po 17:30 zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi. To mě přivádí na další téma těchto dní, kterým jsou horka. Podíváme se tedy, jak to bude vypadat s počasím, no a u počasí zůstaneme i u pravidelné rubriky, v pravidelné rubrice, co v učebnicích nebylo. Tak zůstaňte s námi a ať se vám pohodlně vstává. Janis Moras u mikrofonu a už za okamžik také zpěváci a zpěvačky písniček, které nestárnou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Meteor lásky Věry Špinarové padl a my jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno. Máme 5 hodin a 13 minut. Posloucháte naše ranní vysílání v pondělí 22. června 2026. Pojďme se podívat teď na to, co se v tento den stalo v letech minulých. 22. června roku 1898 se v Rouchovanech na Třebíčsku narodila moravská spisovatelka a farmaceutka Amálie Kutinová, prozaička a sběratelka lidových pohádek povoláním lékárnice. Pamětníci jistě znají její veselé příběhy dvou rozverných sester, Gabry a Málinky. V roce 1914 se v Brně právě 22. června narodil František Povolný, významný fotograf, grafik a publicista, jeden ze zakladatelů satirického divadla Večerní Brno. Dnešek také připomíná jazykovědce a bohemistu Milana Jelínka. Ten se narodil 22. června 1923 v Brně. Byl profesorem stylistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1990 až 1992 byl také rektorem této univerzity. 22. června 1968 se narodil Pavel Blatný, profesionální šachista, olympionik, nositel řady ocenění ze šachových mistrovství. První velký úspěch, stříbro, získal na mistrovství světa juniorů v roce 1985. Od roku 1993 je už velmistrem. Hrál často i v Americe, kde vyhrál i velmi prestižní cenu New York Open. A v roce 1986 zemřela 22. června ve Strážnici v nedožitých 100 letech Marie Procházková, interpretka lidových písní. Od roku 1946 vystupovala na folklorních festivalech ve Strážnici. Patřila k vynikajícím lidovým pěveckým osobnostem Strážnicka. V roce 1975 s ní brněnská televize v režii Karla Fuxy natočila film Živá píseň Marišky Procházkové. V roce 1982 režisér Kuba Jureček film Stařenka a děti. Tolik tedy pro tuto chvíli kalendárium a už za chvíli je tu počasí. Krásné dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Jsou 3 minuty po 4:15, pojďme se podívat, jaké teploty jsou aktuálně na jižní Moravě. Na mnoha místech už překročili 20 stupňů, máme za sebou také zřejmě tropickou noc. Nejtepleji je teď v Brnětuřanech 22 stupňů a nejnižší teplota ve Strážnici 16 stupňů. Nejčastěji máme tedy okolo 20. Stručné zhrnutí počasí na dnešek, velmi teplé počasí s možností bouřek je před námi. Obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia a foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr mezi 5 až 20 km za hodinu. Ten může v přeháňkách a bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek 0 až 10 mm v bouřkách, výjimečně i kolem 25. Rozptylové podmínky ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak budou dobré. Nepříznivá bude naopak biozátěž na stupni číslo 3 pro dnešek, který vysoká, je to vlivem těch vysokých teplot. Sluníčko máme na nebi už 5:45 a zapadne 5 minut po 9:00 večerní. Tak tolik pro tuto chvíli počasí a my pokračujeme v našem ranním pondělním vysílání.
2: Pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Když se

0: Prout mezi námi, název písničky, kterou napsala kapela Reflexy a nahrála už 10 let zpátky, tedy v roce 2016, spolu se zpěvačkou Alžbětou Kolečkářovou, jedním z mnoha hostů na tehdejším albu této poprokové formace ze Zlínského kraje, která má na kontě již 11 alb, alespoň to se píše na profilu kapely na Bandzone. Tak posloucháte Český rozhlas Brno, naše ranní pondělní vysílání. Dnes máme 22. června 2026, započali jsme tedy poslední plně červnový týden a jak jsem říkal v úvodu, tak největší radost mají teď zřejmě školáci a také učitelky, učitelé, protože se blíží tímto týdnem vlastně i závěr školního roku. V pátek by mělo být vysvědčení a vůbec tak se zakončit ty školní roky, tak věřím, že se na to těší a vlastně do tohoto týdne vstávají s úsměvem a radostí více než obvykle. Tak, já mám pro vás teď ještě před zprávami v půl také něco z kroniky, z černé kroniky, tak z rubriky Černá kronika, tak to jsem to chtěl říct. Pojďme na to. V sobotu popolední vyjížděli profesionální hasiči ze Znojma k požáru lisu na balíky v místní části Přímětice. Zjistili, že plameny zasáhly zemědělský lis a současně se požár rozšířil také na okolní pole o rozloze přibližně 30x30 metrů. Hasiči se soustředili na rychlé zastavení šíření ohně do okolního porostu. Požár se podařilo lokalizovat ve 12 hodin a 47 minut a úplná likvidace následovala před půl druhou. Předběžně vyčíslená škoda dosáhla 900 tisíc korun. Jako příčina vzniku požáru stanovil vyšetřovatel závadu na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače. Břeclavští strážníci varují před zvýšeným počtem pokusů o podobní nabídky různých prací ze strany nemoc dobře česky mluvících osob, které se vydávají za řemeslníky. Podle strážníků před zahájením prací požadují vysokou zálohu. Práce sice započnou, ale následně je nedokončí nebo odvedou nekvalitně. Městská policie vyzývá k obezřetnosti a v případě podezřelého jednání volání na tísňovou linku. Tak dávejte si pozor, aby vaše práce dopadly tak, jak mají, tak, jak si představujete. Máme 4 minuty před půl šestou, blíží se nám pomaličku nejčerstvější zprávy s Pavlem Chaloupkou. Já mám pro vás teď ještě písničku Jiřího Suchého s nás krásným názvem. Vždycky mě to baví, jak tam sází ty různé rýmy. No, je to písnička, už možná někteří tušíte, opět samozřejmě nestárnoucí, nebudu to napínat, píseň s názvem Clementine. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Český rozhlas Brno, písni.

0: na dnešek vyhlásila v Českém rozhlasu a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou také protestní shromáždění. Počasí o tomto víkendu přineslo do Česka vysoké teploty. V sobotu na mnoha místech padly teplotní rekordy. Zároveň se po oba dny vyskytovaly silné bouřky, které byly někde doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Bouřky lámaly větve, komplikovaly dopravu na silnicích i na železnici. Zdravotnická záchranná služba za 3 dny závodů motocyklů na brněnském Masarykově okruhu ošetřila 160 lidí. Šlo především o kolapsy z horka, různé bolesti, drobná zranění či ošetření pobodnutí hmyzem. Záchranáři o tom informovali na svém webu. A na jihu Moravy bude dnes jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr. V přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je uzavřená po nehodě na 254. kilometru. Na cestě do Brna je doprava odkláněna po objízdné trase. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Po nehodě u Tasovic je uzavřená také silnice do Načeratic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: To byly Greenhorni 4,5 minuty po půl šesté na vlně Českého rozhlasu Brno v pondělí 22. června. Ve středu si připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které musely znovu vystavět část svého života? Za chvíli zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Ráno, kam se podívám, i na vlně Českého rozhlasu Brno, který právě posloucháte. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které večer 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi a v Hruškách zbývá dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilán obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Spod Luží Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedný.

0: počasí.
1: Za minutku máme 6:45, pojďme se podívat na aktuální teploty na jižní Moravě. Stále nejtepleji máme v Brně Tuřanech 22 stupňů, nejnižší teplota je ve Strážnici 16 stupňů, na ostatních měřících stanicích okolo 20. Dnes nás čeká velmi teplé počasí s možností bouřek, obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přehánek a bouřek i silných, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia a foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Ten může v přehánkách a v bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 10 mm, v bouřkách výjimečně i kolem 25. Rozptylové podmínky budou ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak pak dobré. Biozátěž pro dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoká. Slunce nám vyšlo 2 minuty po 4:45 a 5 minut po 9:00 večerní opět zapadne. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Roxette pomalu dohrává, máme 5:51, posloucháte pondělní ranní Český rozhlas Brno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně včera skončila MotoGP, na silnicích se tvořily kolony. Vláda se nejdřív zaměří na penze náročných profesí, pak až na strop věku. Nepřehledná křižovatka v Jedovnicích bude po rekonstrukci bezpečnější pro řidiče i chodce a dnes má být převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Masarykův okruh v Brně opustili poslední diváci letošní motocyklové velké ceny. Na silnicích se tvořily kolony. Větší komplikace v dopravě ale podle policie nebyly. Akci poznamenalo velmi teplé počasí. Záchranáři od pátku do neděle ošetřili v areálu na 160 lidí, často kvůli kolapsům z horka.
2: Horko je velký, ale úspěch Salače, třetí místo, to je, i kdyby padali, já nevím, pršelo. To je úplně jedno, je borec.
3: Neskrývala spokojenost Brňanka Ivana. Policie letošní velkou cenu hodnotí jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak po stránce bezpečnosti. Potvrzuje to mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
4: Nejvíce práce měly hlídky městské policie. S usměrňováním dopravy i provoz byl ale mírnější než při dřívejších ročnících.
3: Důvodem mohla být návštěvnost.
5: 171 tisíc diváků za celý závodní program. Považujeme za hezké číslo,
3: řekl mluvčí autodromu Brno Petr Boháč. Loni zaznamenali pořadatelé o 48 tisíc návštěv více. Příčiny budou ještě vyhodnocovat. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Koncem června by dělníci měli začít pracovat na úpravách křižovatky u benzinové pumpy v Jedovnicích na Blanensku. Hlavním důvodem je její nepřehlednost. V minulosti tam několik řidičů vážně havarovalo. Práce potrvají do prosince. Průjezd budou celou dobu kyvadlově řídit semafory. Bezpečnost chodců by měly zvýšit nové přechody a také rekonstrukce autobusových zastávek v blízkosti křižovatky, doplňuje nezávislá starostka Jedovnic Irena Žižková.
6: Budou vlastně vytvořeny zálivy s novými těmi stanovišti a bude to tam vlastně propojené chodníky, což v dnešní době není. Takže vlastně by se měla i zvýšit bezpečnost těch chodců, kteří tam tu lokalitu budou používat.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severovýchodní až severní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřená. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Obdobná situace je také po nehodě u Tasovic. Tam neprojedete po silnici do Načeratic. A v Brně pozor na Poříčí, na nájezdu na Opuštěnou. Před podjezdem tam zůstává nepojízdné nákladní auto. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Brno 4,5 minuty po 6. hodině raní v pondělí 22. června roku 2026. Už za chvíli se vydáme do jaderné elektrárny v Dukovanech, která poptává nové zaměstnance. Neshání ale zdaleka jen jaderné inženýry, více za okamžik. Chybět nebude v následující půlhodině ani předpověď počasí a v dnešní rubrice ERKO, která přináší novinky ve vysílání Českého rozhlasu Brno, nám Julie Kalodová připomene náš páteční raní speciál, který jsme věnovali Verbuňku. A to je jen výběr z toho, co nás společně dnes ráno čeká. Samozřejmostí jsou písničky, které nestárnou, mají je pro nás v nejbližších minutách třeba Hana Zagorová, Petr Kolář nebo Bonnie M. Tak nepřepínat, Janis Moras u mikrofonu, pohodové vstávání, klidné přípravy do školek, škol a prací a šťastné cesty, ať už míříte kamkoliv.
1: Český rozhlas Brno.

0: Petr Kolář dospíval 12 minut po 6. raní na vlně Českého rozhlasu Brno. Víc než 100 zaměstnanců, nových zaměstnanců, schání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jim ale jaderní inženýři. Naopak poptávají lidi, kteří umí řemeslo. Například elektrikáře, svářeče nebo strojaře.
1: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly, a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
2: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
1: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu. Doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam. I když se mění výrobky, je na nás závislá odstávka. Když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme odstávku. No.
3: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
1: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině. Já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný, jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
2: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
4: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
2: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat 100. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Sunny, zpívali Bonnie M. Sunny znamená slunečno. Pojďme se podívat, jestli budeme mít dnes slunečno. Teploty na jižní Moravě se drží okolo 20 stupňů Celsia průměrně. Nejtepleji je v Brně-Tuřanech a v Lednici 21 stupňů. Nejnižší teplota je teď ve Strážnici 17 stupňů. Čeká nás velmi teplé počasí s možností bouřek. Obloha bude jasná až polojasná. V průběhu dne občas oblačno. Odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Ten pak může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 10 mm, v bouřkách výjimečně i kolem 25. Rozptylové podmínky ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Biopředpověď je na dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoké. Vysoká zátěž, což je dáno vysokými teplotami. Sluníčko nám vyšlo po 4:45 a 5 minut po 9. hodině večerní opět zapadne. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Čtvrtečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: S Karlem Gottem jsme si trošku zabloudili pasáží na vlně Českého rozhlasu Brno bezmála 5 minut před 6:30. Tato písnička bloudí éterem už od roku 1978, tedy za chvíli to bude 50 let. Hudba Lešek Semelka, původní text Pavel Vrba a samozřejmě mistr Karel Gott. Tak tolik pár zajímavostí k písničce, která právě dozněla. Jiná nestárnoucí nás čeká už za chviličku, ale to, co nás čeká teď, je můj tip pro vás na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. Odkazuje k páteční premiéře nového dílu našeho cyklu Temné letopisy moravské. Titulek zní Výbuch lokomotivu rozmetal na stovky metrů. Stalo se tak v roce 1848 mezi Hulínem a Napajedli. Vlaky v té době po Moravě nejezdily ještě ani 10 let. Důležité železniční tratě však fungovaly, včetně severní dráhy císaře Ferdinanda, která spojovala Vídeň přes Břeclav se Slezskem. A právě na ní, mezi Hulínem a Napajedli, explodovala 1848 lokomotiva Jáson, vezoucí z Bohumína do Vídně 40 nákladních vozů. Poslouchat Temné letopisy moravské můžete každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a samozřejmě také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. Takže tolik můj tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. Všechny díly můžete poslouchat jednak tam a jednak také v aplikaci. Jsou tam další, které souvisejí se železnicí, tak si můžete dát při pondělku takový seriál. Tak a ta písnička, která nestárne, kterou jsem avizoval před chviličkou, Valdemar Matuška, Jo, třešně zrály. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Obce na Horonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili třeba na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. Informovali o tom starostové Hodonína, Lůžic a Mikulčic. Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení.

0: i pro další budovy. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze mohou vznikat 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Na jihu Moravě bude dnes jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, vítr by měl foukat slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat, biozátěž pak zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na 254. kilometru. Na cestě do Brna je uzavřená, v opačném směru se projíždí jedním pruhem. Po nehodě u Tasovic zůstává dočasně uzavřená také silnice do Načeratic. Pozor i v místě nehody u Hradčan na křižovatce do Sentic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Helena Vondráčková a Jiří Korn zpívali Já půjdu tam a ty tam, vy rozhodně nikam nechoďte, protože už za chvíli uslyšíte vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julii Kalodovou v rubrice Erko s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Posloucháte naše ranní vysílání v pondělí 22. června, máme bezmála 6 minut po půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A v 6 hodin 41 minut je tu dnešní rubrika, dnešní Erko, ve kterém nám Julie Kaladová nejen připomene náš páteční ranní speciál, který jsme věnovali Verbuňku. Pozve nás i do Strážnice, aniž bychom tam museli cestovat.
2: Milí posluchači, pravidelná rubrika Erko vás seznamuje s informacemi o vysílání Českého rozhlasu Brno. O pondělních změnách v rozhlasovém programu se dozvíte od moderátorů. Pojďme nyní k tématu, které už v pátek rozproudilo krev snad úplně každému, kdo poslouchal náš páteční ranní speciál. A tím je slovácký Verbuňk. Do pátečního ranního vysílání jsme pozvali mimo jiné i Marka Salaje, který je velkou osobností tohoto unikátního tanečního umění.
1: Marku, ty jsi mistr, kdy ses vlastně dostal k Verbuňku? Bylo to doma od pradávna, od té doby, co si pamatuješ?
3: Jo, tak nevím, jestli tomu říkat v té době úplně Verbuňk, ale jako poskakovat po mláju, tak jsem začal už někdy, já nevím, ve 3, 4 rokách, kdy mě mamka oblékla do kroja a samozřejmě jsem byl malý, zvědavý, tak jsem se na to díval, něco jsem tam zkoušel a potom vlastně, když jsem se tomu začal věnovat víc, tak to bylo někdy ve 14 letech.
1: Což není zas tak dávno, ale. Jak to teda probíhá v praxi předtím, než se verbíř dostane do finále ve Strážnici?
3: Tak začíná to vlastně tak, že jsou regionální kola, které jsou jednotlivě na určitých místech, to znamená Podluží, Kyjovsko, Uhersko, Hradištko, Uhersko, Brodsko, Hanácké, Slovácko, Strážnicko a Horňácko.
4: Teď jsem právě bez zvědavý, na co zapomeneš, od koho dostaneš potom.
3: A Brněnsko.
5: Strážnicko a Veselsko ještě zapomněl, Veselsko. Že veseláci mu dají.
3: Takže vlastně tam se konají ty regionální kola, kdy vlastně vítěz z toho regionálního kola tak jde rovnou do finále a zbývajících 5 jde do dopoledního předkola.
2: Tanečník slováckého Verbuňku Marek Salaj vás bavil v pátečním Dobrém ránu speciál. Pokud byste se chtěli k tomu veselému záznamu vrátit, tak celé ranní vysílání najdete v celodenních záznamech a ty si můžete rozkliknout pod záložkou audioarchiv na našem webu brno.rozhlas.cz. No a pokud Verbuňk máte rádi, tak sledujte v finále soutěže o nejlepšího tanečníka přímo na našem webu v sobotu 27. června zhruba od 16. hodin budeme vysílat přímý videopřenos z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na našem webu. Ještě jednou zopakuji tu adresu brno.rozhlas.cz. Nenechte si tu úžasnou atmosféru ujít. A pokud se chcete vydat přímo za námi do Strážnice a například nechat poslat písničku přímo z našeho rozhlasového stánku, třeba se vám podaří vyhrát jednu z 20 vstupenek na festival v našich soutěžích. To je dnes z Verbuňkového Erka všechno. Mějte se pěkně a rádi. Uslyšíme se za týden.
0: Český rozhlas Brno. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Severní vítr dnes foukat bude, ale nebude krutý. Na to je však ještě chvíli čas. Pojďme se podívat na aktuální teploty na jižní Moravě. Pohybují se okolo 20 stupňů už teď takto brzo ráno. Nejvyšší je aktuálně v Brně, Tuřanech a v Lednici 21 stupňů. Nejnižší teplota ve Strážnici 17. Dnes bude velmi teplé počasí s možností bouřek. Obloha bude jasná až polojasná. V průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty dnes 30 až 33 stupňů a foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Ten může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 10 mm, v bouřkách výjimečně i kolem 25. Rozptylové podmínky budou ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré. Biozátěž pro dnešek na trojce, tedy vysoká. Sluníčko vyšlo 2 minuty po 4:45 a 5 minut po 9:00 večerní opět zapadne. Dobré ráno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to za to stojí kapela Opěta Radeček a zpěvačka Eli. Možná ne tolik známá vlastním jménem Eliška Tunková, nejen zpěvačka, ale také skladatelka. Velmi nová záležitost z poslední desky této šumperské podjesenické kapely. Takže to byl single, který vyšel k tomuto albu. No a nás v rámci ranního vysílání Českého rozhlasu Brno v pondělí 22. června, teď chvíli před sedmou, čekají ještě důležité a zajímavé události spojené právě s dnešním dnem. Pojďme na ně. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje by dnes mělo schvalovat závěrečný účet za rok 2025 anebo rozhodovat o sloučení Muzea regionu Boskovicka a Muzea Blanenska. Na ústředním hřbitově v Brně dnes skončí první etapa rekonstrukce cest, včetně úprav v čestném kruhu. Jen připomenu, že jsme v minulém týdnu informovali o tom, že v čestném kruhu jsou nově a tedy nejnověji uloženy urny s ostatky Milana Kundery a jeho manželky Věry a čestný kruh je tak tedy teď kompletní. Představitelé Brna dnes představí aktivity a projekty, které mají posílit připravenost na mimořádné události a krizové situace, včetně bezpečnostního auditu města nebo nové metodiky krizového plánování pro školy. Tak, to byly zajímavosti spojené s dnešním dnem. Za chviličku jsou tu zprávy v 7 s Pavlem Chaloupkou, ale ještě předtím nějaká ta muzika. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Víkendové závody MotoGP v Brně měly menší návštěvnost než loni. V České televizi a Českém rozhlase začala jednodenní stávka kvůli financování. Vyškov prodloužil lhůtu pro žádosti o dotace na opravy fasád v městské památkové zóně a bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího automotodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, budou příčiny ještě vyhodnocovat.
4: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
2: České televizi a Českém rozhlase začal dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Radio Junior. Majitelé domů v památkové zóně ve Vyškově můžou žádat město o příspěvek na opravy fasád nebo výměnu oken až do konce srpna. Původní termín byl do 29. května. Rada města ho ale na svém posledním zasedání posunula. Dotace jsou určené pouze na opravu uličních částí budov. Celkem na ně Vyškov vyčlenil 500 000 korun. Maximální příspěvek je 100 000. K žádosti je potřeba doložit patřičné dokumenty. I proto je lhůta prodloužená, vysvětluje vyškovský referent pro památkovou péči Petr Bařinka.
5: Je k tomu potřeba mít závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, je potřeba mít uzavřenou smlouvu o dílo s dodatelem, takže je toho dost, co je potřeba mít připraveno před tím, než tu žádost můžete podat, ale myslím si, jako, že to plní svoje poslání, ten program.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný severovýchodní až severní vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky teď ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnici D1 uzavřela nehoda na 254. kilometru. Na cestě do Brna je doprava odkloněna po objízdné trase. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Po nehodě u Tasovic zůstává uzavřená také silnice do Načeratic. Pozor i v místě nehody na okraji Rousínova u nájezdu na D1 a u Hračan na křižovatce do Sentic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, 4 minuty po 7 hodině ranní. Dnes je pondělí 22. června roku 2026 a vstáváme společně do posledního plně červnového týdne. Minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za chvíli. Nezapomeneme ani na počasí nebo na pozvánky na zajímavé akce, které se konají nebo startují na Jižní Moravě v těchto dnech. A na závěr hodiny se ohlédneme za letošním světovým šampionátem silničních motocyklů, který skončil včera. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Co třeba kapela Banket, Naďa Urbánková nebo Stevie Wonder. Žádný problém. Janis Moras u mikrofonu, pohodové pondělní ráno.
3: Český rozhlas.

0: Zpívala nám Naďa Urbánková, to byl vzácný nápoj mládí a já doufám, že teď 11 minut po 7 raní si dopřáváte i další oblíbený nápoj, třeba čaj či kávu. Posloucháte každopádně ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby tak nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: 3 minuty po 7:45 čas na počasí, teploty na jižní Moravě na většině míst už překročily 20-stupňovou hranici, pod ní jsou jen v Tišnově Hájku a ve Strážnici, kde je 19 stupňů, nejvyšší teplota v Brně Tuřanech, v Lednici, v Kobylí a ve Ždánicích rovných 23. Máme dnes velmi teplé počasí s možností bouřek, obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přehánek a bouřek i silných, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia a foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Ten může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek pro dnešek 0 až 10 mm, v bouřkách výjimečně i kolem 25. Ptylové podmínky teď ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré a velmi dobré. Biozátěž je dnes v důsledku vysokých teplot rovněž vysoká, tedy na stupni číslo 3. 2 minuty po 3:45 nám slunce dnes ráno vyšlo a 5 minut po 9 večerní opět zapadne. Hezké ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: sourozenci Ulrichovi zpívali na Českém rozhlasu Brno 7 minut před 7:30. No a to je čas na kulturní pozvánky, na pozvánky na akce, které se buď odehrávají a nebo startují právě v těchto dnech. Já jenom připomenu, že dnes je pondělí 22. června. Brněnská městská čtvrť Lesná bude cílem další z autentických prohlídek pořádaných turistickým informačním centrem města Brna, která se koná právě dnes, tedy 22. června. V doprovodu Petra Konvičky si projdete sídliště, které je jednou z nejzajímavějších urbanistických realizací poválečného Československa. Účastníci se během procházky seznámí nejen s historií vzniku sídliště budovaného v 60. a 70. letech 20. století podle návrhu architektů Viktora Rudiše, Ivana Veselého a Františka Zounka, ale dozví se mnohé také o posledních stavebních počinech v lokalitě. Sraz je na zastávce tramvaje v Čertově Rokli v 17 hodin. Ještě jednou připomínám, dnes, tedy v pondělí. Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. To je název výstavy, kterou až do 13. září můžete navštívit v Moravské galerii. Představuje mimořádný soubor uměleckých děl ze sbírky moravského podnikatele Stefana Hellera, který byl během druhé světové války zkonfiskován. Po dlouhých desetiletích, kdy se díla nacházela ve státních sbírkách, se díky spolupráci s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války podařilo potvrdit jejich původ a úspěšně dokončit proces majetkového vyrovnání. Moravská galerie pak mohla za podpory Ministerstva kultury odkoupit 3 zásadní díla zpět do svých sbírek, zatímco 4. obraz rodina Hellerových velkoryse darovala. No a ještě na jednu výstavu tady máme pozvánku, nese název Emigrace, příběh nedobrovolné cesty bez návratu. Najdete ji ve Vile Šťastny v Brně a mapuje dramatické cesty nejen rodiny Šťastny či architekta Wiesnera, ale také rodin Blochových, Engelsmanových, Šternových, Mincových a Levbérových. Tato výstava potrvá do 31. října. Za chviličku máme 7:30, budou to opět zprávy s Pavlem Chaloupkou, ale ještě předtím zaspívá Pavel Bobek. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

Všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

0: Bakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
2: Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou. Koncem června by dělníci měli začít pracovat na úpravách křižovatky u benzínové pumpy v Jedovnicích na Blanensku. Hlavním důvodem je její nepřehlednost. V minulosti tam několik řidičů vážně havarovalo. Práce potrvají do prosince, průjezd budou celou dobu kyvadlově řídit semafory. Uherské Hradiště opraví dětské a sportovní hřiště v místní části Rybárny. Dělníci vymění dopadovou plochu pod herními prvky. Současný písek nahradí moderní plocha z lité pryže. Modernizací projde i sousední sportovní hřiště. Práce za 2,5 milionu korun budou hotové do konce září. Lidé si můžou v aukci vydražit přilbu a motocyklovou kombinézu s moravskými folklorními motivy. Projekt je

0: rozhlas.cz Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřená. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Na 170. kilometru pak pravý pruh ve směru na Prahu blokuje porouchané nákladní auto. Ve Vyškově jsou hlášeny nehody na Brněnské ulici a na okraji města u nájezdu na D1. Nehoda omezuje provoz také na Černopolní ulici v Brně, na Slavkovské ulici v Rousínově, u Hračan na křižovatce do Sentic a u Tasovic. Tam zůstává silnice do Načeratic dočasně uzavřená. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Kotwald je v tahu, tedy to je název písničky, která právě dozněla na vlně Českého rozhlasu Brno 6 minut po půl osmé. Dnes je pondělí 22. června 2026 a ve středu si připomeneme 5 let od chvíle, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak dnes vypadají obce, které museli znovu vystavět část svého života? Za chvíli zamíříme do Hrušek a taky do Moravské Nové Vsi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které večer 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi a v Hruškách zbývá dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je přesně 7:45, pojďme se podívat na aktuální teploty v našem regionu. Překročili na většině míst už 20-stupňovou hranici, 23 stupňů máme rovnou na 4 místech v Brně, Tuřanech, Lednici, v Kobylí a ve Ždánicích. Nejnižší teplota těsně pod 20 je aktuálně ve Strážnici, 19 stupňů. Čeká nás velmi teplé počasí s možností bouřek. Obloha bude jasná až polojasná, v průběhu dne občas oblačno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů Celsia a foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu, který může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Předpokládané množství srážek 0 až 10 mm, v bouřkách výjimečně i kolem 25. Rozptylové podmínky ráno a později večer většinou mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré, a biozátěž pro dnešek na trojce, tedy vysoká zátěž. Sluníčko vyšlo 2 minuty po 3 čtvrtě na 5 a zapadne 5 minut po 9 hodině večerní. Tolik počasí ode mě, za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Na vlně Českého rozhlasu Brno dospívala Tereza Kernlová, máme 7 hodin a 50 minut. Letošní velká cena silničních motocyklů v Brně už je minulostí, my se k ní však ještě jednou vrátíme. Mistrovství světa silničních motocyklů na brněnském Masarykově okruhu letos poznamenalo mimořádně horké počasí. Patří pravděpodobně i k příčinám relativně nízké návštěvnosti. Zatímco loni pořadatelé zaznamenali za celé 3 dny 220 tisíc návštěv, letos jich bylo o 48 tisíc méně. Příčiny ještě vyhodnotí pořádající Autoklub České republiky a Autodrom Brno. Celý víkend strávila na okruhu reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Nejprve se stručně vraťme k dění na závodní dráze. Kdo vyhrál včerejší závody?
1: České fanoušky potěšil Filip Salač, který v závodě kategorie Moto 2 vybojoval třetí místo. S českou vlajkou pak před bouřícími tribunami objel vítězné kolečko. Královskou třídu MotoGP vyhrál stejně jako loni španělský jezdec Marc Marquez a v kategorii Moto 3 zvítězil Hakim Danish z Malajzie.
0: Víkendové počasí přineslo na mnoha místech teplotní rekordy. Jak to zvládali návštěvníci Masarykova okruhu?
1: Snažili se vyhledávat stín, kterého je ale v areálu autodromu pomálu. Hodně lidí sebou přineslo slunečníky nebo deštníky a někteří měli klobouky nebo kšiltovky. Když jsem se jich ptala, tak většinou zmiňovali dostatečný pitný režim. V pátek, v sobotu i v neděli teploty na okruhu překročily třicítky. Práci tak nejen kvůli vedru měli záchranáři. Za 3 dny závodů ošetřili 160 lidí, převážně kvůli kolapsům z horka nebo bolestem břicha, ale taky bodnutím hmyzem nebo různým drobným zraněním.
0: Jaká byla letošní velká cena z pohledu policie?
1: A mistrovství se podle policistů i strážníků obešlo bez vážnějších bezpečnostních incidentů i bez dopravních komplikací. Nájezd návštěvníků k autodromu i jejich odjezd po skončení závodu byl skoro vždycky plynulý a bez komplikací. Kolony se tvořily jen včera po posledním závodě, ale nešlo o nic mimořádného. Několika minutové zdržení kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 je skoro na denním pořádku. Strážníci se navzdory posílenému dohledu v centru města, v Bystrci i v Žibětíně nemuseli zabývat ani jediným případem vandalismu, krádeže nebo silné opilosti. Policisté zaznamenali 2 případy porušení bezletové zóny nad autodromem. Šlo o drony. Jejich piloti se budou muset zodpovídat Úřadu pro civilní letectví.
0: Jaká byla celková letošní návštěvnost závodů?
1: Za všechny 3 dny zaznamenali pořadatelé 171 230 návštěv. To je o 48 tisíc méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího Autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, budou příčiny ještě vyhodnocovat. Roli ale nejspíš sehrálo velmi teplé počasí, posun termínu na červen, tedy předletní prázdniny, na což fanoušci v Brně nebyli zvyklí, a souběh s mistrovstvím světa ve fotbale.
0: O víkendu se na Masarykově okruhu jela Grand Prix silničních motocyklů. Dění na závodní dráze i v okolí areálu nám shrnula reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásné pondělí.
0: A my se krátce po 8:45 vrátíme k reakcím Filipa Salače.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Bylo 8 hodin. Brněnskému dopravnímu podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Ministr kultury Klempíř jedná se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Střechu školy a školky v Křetíně pokryjí solární panely a bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni provedli zhruba 376 milionů jízd. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu a jezdí nejvíce podle jízdního řádu. Naopak pokles dopravní podnik města Brna zaznamenal v autobusech a trolejbusech. Počet cestujících jen mírně narostl. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé s trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se sešli s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí, bojí se, že přijdou o nadrezortnost a to ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivní. V Křetíně na Boskovicku umístí na střechu základní a mateřské školy fotovoltaické panely. Na škole přibudou už letos v létě, na školce nejspíš až za rok. Střecha i krov budovy jsou totiž ve špatném stavu a je nejprve potřeba je opravit. Získaná energie by podle nezávislého starosty Bořka Procházky měla vystačit i pro další budovy.
4: Předpokládáme, že se pokusíme tu energii vyrobenou i nějakým způsobem sdílet. Buď to na ostatní odběrný místa v obci, kterých máme celkem asi 10, čistička odpadních vod, domovní a podobně, anebo i s občany třeba tady v obci.
2: Celý projekt bude stát asi 4 miliony 800 tisíc korun. Polovinu částky by obec mohla získat z dotace Ministerstva životního prostředí.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na 254. kilometru. Na cestě do Brna je uzavřená. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Po nehodě u Tasovic zůstává dočasně uzavřená také silnice do Načeratic. S omezením po nehodě počítejte na Černopolní ulici v Brně a na silnici 53 u Lechovic. Pozor i v místě nehody v Rájci Jestřebí na kruhovém objezdu na Jurkově ulici, také na okraji sloupu na silnici do Ostrova u Macochy a na Slavkovské ulici v Rousínově. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, máme 5 minut po 8 hodině ranní a vstupujeme společně do posledního plně červnového týdne. Dnes je pondělí 22. června roku 2026 a radost mají zřejmě zejména školáci, školkáčci a také učitelky a učitelé. No co si budeme nalhávat, blíží se totiž prázdniny, počasí už na ně láká, jsou horké dny, ale hrozí i nějaké ty bouřky, tak jak už zaznělo ve zprávách, podíváme se na to podrobněji už za chvíli s brněnskými meteorology. A tématem těchto dní, kromě počasí, je samozřejmě samozřejmě i mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP, které skončilo teprve včera a na němž uspěl i český závodník Filip Salač. Za jeho poutí na letošním šampionátu se ohlédneme před 8:30. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny už za chvíli kapela Činasky nebo Věra Martinová, ale i mnozí a mnozí další. Tak dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, u mikrofonu Janis Moras.
1: Český rozhlas Brno. Jsem...

0: počasí.
1: Pár minut před 8:45 je čas na počasí s brněnskými meteorology a už jsem teď ve spojení s Jitkou Kučervou. Pěkné pondělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je aktuální situace na jižní Moravě?
2: Oblačnosti je teď po ránu celkem hodně, takže spíš převažuje oblačná obloha někde, hlavně na jihozápadě kraje. Tam může být i oblačnosti nebo je oblačnosti méně, takže i polojasno. Teploty jsou aktuálně vysoko, dokonce byla zaznamenána i tropická noc v Brně, Tuřanech nebo v Lednici, i tady Brno, Žabovřesky, kdy neklesla teplota pod 20 stupňů Celsia, takže teď momentálně ty teploty už jsou zase vysoko, nejčastěji od 22 do 25 stupňů Celsia. Ty nejvyšší polohy také na tom nejsou nijak moc dobře, tam také kolem těch 21, 22 stupňů je. No a vítr ten fouká teď slabý a je proměnlivý.
1: Jak to bude vypadat s teplotami a oblačností přes den?
2: Obloha bude i nadále oblačná nebo na nejvýš polojasná, možná teď částečně v těch dopoledních hodinách může být na chvíli i třeba skoro jasno, ale potom spíše ta oblačnější obloha, také hlavně během odpoledních hodin, ale už možná i kolem poledne se mohou začít tvořit nějaké první přehánky, případně potom postupně i bouřky, takové hlavní jejich projevy se budou odehrávat spíš tedy během těch odpoledních hodin, v podvečer, potom během večera by se ty srážky měly vytrácet, půjde tedy o lokální přehánky nebo bouřky, mohou být i silnější, hlavně ve smyslu srážek, kdy výjimečně z těchto přehánek nebo bouřek může vypadnout i třeba kolem 30 mm srážek. No a teploty dnes budou tropické odpoledne, 30 až 33 stupňů nejvyšší, vítr postupně mírný, severovýchodní až severní.
1: Říkala jste, že byla tropická noc, bude i dnes v noci tropická?
2: Tam to vypadá, že snad ty dvacítky nebudou, 19 až 16 stupňů nejčastější, nejnižší zítřejší teploty, ale může se stát, že ta dvacítka někde zůstane. Noc už potom bude mít málo oblačnosti, ta odpolední nebo denní oblačnost se bude postupně rozpouštět a převládat by mělo skoro jasno nebo polojasno. Někdy zhruba nad ránem se ale snad jen s menší pravděpodobností mohou objevit mlhy a vítr v noci slabý, proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Na závěr poprosím ještě o teplotní rekordy ze 22. června.
2: Nejvyšší hodnota 38,2 stupně Celsia byla naměřena tady v Brně Žabovřeskách v roce 2000 a Žďárna na Blanensku v roce 1934 měla nejméně 1 stupeň nad nulou.
1: Říká Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za čerstvé informace a těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Já už jen dodám, že biozátěž je dnes na trojce. Sluníčko nám vyšlo 3:45 a 9:05 večerní. Opět vyjde pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno.
3: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejichž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naš

0: 8 hodin a 20 minut posloucháte Český rozhlas Brno. Závodník Filip Salač skončil v domácí velké ceně České republiky třetí a v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů si připsal v kategorii Moto 2 druhé pódiové umístění v řadě. Na Masarykově okruhu se po startu z druhé příčky propadl o několik pozic, ale v průběhu závodu je dokázal získat zpět. A náš reportér byl přímo u toho.
1: Salač žádnou závěrečnou chybu neudělal, dojel na třetí pozici, takže po Jakubu Kornfejlovi a roce 2018 je tu další pódiové umístění českého pilota.
2: Nejlepší den v životě. Asi si to ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla, smůla se mě nechytla a hrozně moc to pro mě znamená.
3: Říkal po závodě šťastný a unavený Filip Salač. Před novináře usedl silně spocený a s rozepnutou kombinézou.
2: Já jsem byl tak vyřízený, když jsem je musel dohnat, bylo šílený horko, jak jsem jel ještě celý závod vlastně za nima. V tom slipstreamu, tak mě jenom motorka ukazovala, že má 103 stupňů, blikalo to na mě červeně. Mám úplně spálený ruce, dejme tomu, jo. Bylo fakt neskutečný horko, já jsem pomalu skolaboval.
3: Řekl po druhém pódiovém umístění v řadě jediný český zástupce v seriálu Mistrovství světa Filip Salač. Po dalším úspěchu se opět nevyhnul otázce na potenciální přesun do královské kubatury MotoGP.
2: To se musíte zeptat mýho manažera. Je to můj sen, ale je mi to teďka jedno. Já chci, aby mě život bavil tak, jako mě baví teď. A popravdě radši budu jezdit vepředu motodvojkách, než abych jezdil ve špatném týmu v uvozovkách na kostu MotoGP.
3: Vyprávěl třetí muž ve velké ceně České republiky v kategorii Moto 2 Filip Salač. Z vítězství se na Masarykově okruhu radoval díky předjížděcímu manévru v poslední zatáčce Španěl Ortolá. Z Brna David Prouza, Český rozhlas.

sled na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

0: vysí na mé. Dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
2: Bylo 9:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informace zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni. Jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlase a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou také protestní shromáždění. Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Obžalovaní vinu odmítají. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Na jihu Moravy bude dnes jasno až polojasno, postupně oblačno, a to občas. Odpoledne a večer s možností místních bouřek a přeháněk. Bouřky mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně.

0: Zavřená také silnice do Načeratic. Opatrně projíždějte místem nehody na Černopolní ulici v Brně, na silnici 53 u Lechovic, v Rájci Jestřebí na kruhovém objezdu na Jurkově ulici, také na okraji Sloupů na silnici do Ostrova a na Slavkovské ulici v Rousínově. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vážení posluchači, obvykle pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno končí v 9 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Tornádem zasažené obce na Horonínsku jsou po 5 letech téměř opravené. Nové hry z Masarykovy univerzity pomáhají odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení dětí. Dálnice D1 na Brno je u Kroměříže po nehodě uzavřená a bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Obce na Horonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, mají téměř vše opravené. V posledních měsících se soustředili třeba na výsadbu zeleně, dodělávali drobnosti a některé začínají pracovat i na nových projektech. České tiskové kanceláři to řekli starostové Hodonína, Lužic a Mikulčic. Tornádo o rychlosti přes 300 km za hodinu zasáhlo 24. června 2021 Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo při něm 6 lidí, zničeno bylo 12 domů, z nich asi 200 muselo k zemi. Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Žáci v něm například v laboratoři chovají speciálního živočicha fufana nebo zkoumají, co ovlivňuje růst rostlin. Vědci přitom sledují, jak děti experimentují a hledají souvislosti, doplňuje psycholožka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Šárka Portešová.
2: Ten software je učený pro jakékoliv dítě od 6. do 9. třídy. Teď se dostáváme do té nejzajímavější fáze, to znamená, budeme je testovat v jednotlivých školách. Budeme velmi rádi, pokud se nám přihlásí motivované školy, které by si fufana, kaktusáka nebo ampery chtěli zkusit.
0: Po nehodě kamionů a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více už mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlustšťák.
3: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
0: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, severovýchodní až severní. V přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jak zaznělo, D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřená. Pozor i v místě nehody na Černopolní ulici v Brně, na silnici 53 u Lechovic a v Hlubokých Mašůvkách, tam se projíždí Kyvadlově. Nehoda omezuje provoz i na Znojemské ulici v Moravském Krumlově, na okraji Jiřic u Miroslavy, u Kalů a také u Tasovic. Tam zůstává silnice do Načeratic dočasně uzavřená. Volné cesty přeje Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Doruda dnes růže stmavla pro dívenky jménem Pavla. Jenom tak či na oplátku jim teď přeju k jejich svátku. A jak denně přidám k přání dar, co není jinde k mání. Od nás k vám už zná svou trasu, je to píseň od rozhlasu. Snad i dobrou náladu vykouzlím v mém pořadu. Přeju smích a málo pláče pro každého posluchače. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Máme pondělí 22. června roku 2026, máme léto a když se podíváme do kalendáře, zjistíme, že dneska mají svátek ženy, dívky, nositelky křestního jména Pavla. Takže všem Pavlám, Pavlínkám, Pavluškám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší a já ve svém dohledu mám jednu Pavlu a to je moje kolegyně herečka, členka Městského divadla Brno, Pavla Vitásková. Takže Pavluš, pokud mě slyšíš, i tobě všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro paní Anešku Dudovou, klientku domova pro seniory v Kyjově. Milá Aneško, přeji vám příjemný a hezký den plný do pohody a radosti. Vaše Dáša Spurná. Samozřejmě, paní Dášo, rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Prosíme o zahrání písničky od Josefa Wagnera Díky letům motýlům, manželům Evičce a Ondřejovi Vávrovým ze Štěpánova nad Svratkou, kteří včera 21. června oslavili svatební výročí. Milá Evičko, milý Ondro, ať je váš vztah stále pevný, plný lásky, vzájemného porozumění, pochopení a tolerance. Buďte jeden druhému oporou a kráčejte šťastně ruku v ruce dál životem, i když to někdy není lehké. Užívejte si s radostí každý den společně prožitý a udržujte stále teplo domova. Všechno krásné na další společné jízdě vám přejí rodiče Vávrovi a Kincovi, dcery Gábi a Wendy, mamince a tatínkovi za vše děkuji.
0: Milá paní Vávrová, to víte, že rád zahraji a splním vaše přáníčko. No a taky vinčuji všecko nejlepší do dalších společných let, hlavně pevné zdraví. No tak přáníčka byla vyslovena, paní Vávrová vybrala písničku, takže už je tady Josef Wagner a Díky letu motýlů.

0: Milí posluchači, včera byl nejdelší den v roce. Dneska už je zase o pár vteřin kratší, než by to někdo poznal. Říká se tomu také letní slunovrat a ohlašuje nám astronomické léto. Naši předkové tenhle den slavili, zapalovali ohně, scházeli se a bděli dlouho do noci. Věřili, že slunce má v těchto dnech největší sílu. A možná na tom něco je. A stačí jeden takový dlouhý červnový večer, kdy si člověk sedne na lavičku, poslouchá ptáčky a najednou zjistí, že vlastně nikam nemusí spěchat. Užijme si tyhle dlouhé červnové večery naplno, protože světla máme teď nejvíc z celého roku. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Vyprávej mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: A máme pondělí, moji milí posluchači, a já mám připravenou první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s audioknihou Spalovač mrtvol Ladislava Fuchse. Uslyšíte Davida Novotného, Ivana Trojana, Petru Špalkovou a řadu dalších. Tak to je cena, která na vás čeká a já jen připomínám, moji milí, že i tento týden je, v sobotu jedou srdcovky na cesty, takže celotýdenní hádanka bude končit ve čtvrtek, tedy indicie, poslední indicie zazní ve čtvrtek a v pátek pak budeme odtajňovat výsledek celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Tak a teď už pondělní indicie. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička. Opakuji pondělní indicii. Ve 20. století se stěhoval obří kostel. Ve 21. století více než 300 kilometrů odtud polozničená kaplička. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas Brno, písně.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 10 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: zasažen.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mobilní univerzita třetího věku z Mendlovy univerzity přinese vzdělávání i do nejmenších obcí. Elektromobilů je v Česku oproti Evropě méně, na dálnicích chybí dobíjecí stanice. Vyškov prodloužil lhůtu pro žádosti o dotace na opravy fasád v městské památkové zóně a bude převážně jasno až polojasno, teploty do 33 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Mendlova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendlově univerzitě Kateřina Pevná.
2: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendlovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
0: Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad také zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Majitelé domů v památkové zóně ve Vyškově můžou žádat město o příspěvek na opravy fasád nebo výměnu oken až do konce srpna. Původní termín byl do 29. května. Rada města ho ale na svém posledním zasedání posunula. Dotace jsou určené pouze na opravy uličních částí budov. Celkem na ně Vyškov vyčlenil 500 000 korun. Maximální příspěvek je 100 tisíc. K žádosti je potřeba doložit patřičné dokumenty. I proto je lhůta prodloužena. Vysvětluje vyškovský referent pro památkovou péči Petr Bařinka.
3: Je k tomu potřeba mít závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, je potřeba k tomu mít uzavřenou smlouvu o dílo s dodatelem, takže je toho dost, co je potřeba mít připraveno před tím, než tu žádost můžete podat, ale myslím si, jako, že to plní svoje poslání, ten program.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přeháněk a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty se budou pohybovat k 30 až 33 stupňům, vítr by měl foukat slabý, postupně mírný, severovýchodní až severní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě mezi Kojetínem a Kroměříží uzavřená. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. S omezením po nehodě počítejte i na Jakubské ulici v Brně, u sloupu, na cestě do Ostrova u Macochy a u Tasovic. Tam zůstává uzavřená silnice do Načeratic. Pozor i v místě nehody na Znojemské ulici v Moravském Krumlově, také v Hlubokých Mašůvkách, na okraji Jiřic u Miroslavy, na cestě do Litobratřic a u Kalů. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: červen už má za sebou 10 hodin a k tomu 4 minutky a vy víte, že startuje Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnešní dva zajímavé svátky ráda připomenu, ten první je Den čokoládového větrníku. Je to světový svátek věnovaný této oblíbené cukrovince. Možná bychom si dnes mohli tedy dopřát třeba k odpolední kávičce nebo k té dopolední, záleží jen a jen na vás. No a úsměvný, netradiční, odlehčený svátek, který se připomíná od roku 2000, je dnešní Mezinárodní den bez kalhotek. Tak k tomu už vlastně není co dodat. Snad jen nabídku následující hodiny našeho vysílání. Určitě se těšte na recept. Budeme vás také zvát na jednu leteckou akci, která však mění termín. Uslyšíte tradiční babské rady i to, co se ve školách neučilo. Takže věřím, že jsou to důvody, proč zůstat i dnes dopoledne v naší společnosti. Dobrý poslech a ještě lepší náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Hymna maturantuj, tak by se mohla nazvat píseň od kapely Elán Stušková. A neuvěříte, že loni slavila kulaté 40. Uvedena totiž byla v roce 1985 na albu Opus 85. Já ráda připomenu, že hudbu složil Jožo Ráš a textem slavný hit opatřil Boris Filan. Tak výborná spolupráce, která se povedla. Za okamžik v našem dopoledním vysílání John Lennon nebo Kamélie a hned teď jeden osvěžující jahodový recept. Říkala jsem si, je velké teplo, nikomu z nás se nechce stát u plotny. Nic moc vařit nebo péct, opravdu je ten čas spíš na nějaké osvěžující recepty. A tady jeden výborný je, protože v čase jahod musíme využít, že ta úroda je, že je máme, že se dají sehnat, případně když je nemůžeme pěstovat, tak pojďme si připomenout, co tedy budeme potřebovat na osvěžující jahodový sorbet s citronem a mátou. To už v tom názvu je hodně obsaženo. Potřebujete 500 gramů zralých jahod. 60 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy, což je zhruba 1,5 citronu. 60 až 80 gramů cukru, tady si to množství upravte podle toho, jak sladké jahody máte. Přidáte ještě zhruba 5 lístečků čerstvé máty ze zahrádky a 100 ml vody, tady samozřejmě podle potřeby prostě, aby se to dobře rozmixovalo, ta konzistence byla hustá. Tak čerstvé jahody si očistíme, omyjeme, nakrájíme, pokud máme v případě mimo sezóny třeba i mražené, tak je samozřejmě necháme povolit. No a vložíme jahody do mixéru, přidáme citronovou šťávu, cukr i lístky máty a vodu. No a mixujeme na vysoký výkon, dokud tedy nevznikne hustá, hladká, taková jednolitá červená směs. Ochutnáme, případně dosladíme. Samozřejmě, že podáváme ideálně vychlazeno. Pro tu tuší konzistenci se tahle směs hodí dát třeba na půl hodinky i do mrazícího boxu. Pak chutná skvěle, je to na lžičku, je to osvěžující, je to vlastně plné vitamínu z jahod a je to chuť léta. Co k tomu dodat? Tak ať vás baví a chutná vám vlastně i naše vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pátečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Hlas Valdemara Matušky vás možná pohladil, bylo by to příjemné, kdyby to tak bylo, možná jste si i zaspívali. 23 minut po 10. dopolední. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. S ohledem na ohlášené horké, vysoké teploty dnešního dne připomínám, že odborníci říkají, omezme pobyt na slunci právě mezi 11. a 15. hodinou, zůstávejme raději ve stínu nebo uvnitř budov, protože skutečně to teplo bude silné. Zapomínejte na pitný režim a o vysokých teplotách bude i naše dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo. Teplotní extrémy. Martin Písařík nám už za malou chvíli prozradí, kde na Zemi byla naměřena vůbec nejvyšší teplota, ale třeba i ta nejnižší.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Letecký den v Břeclavi se měl konat během víkendu 27. a 28. června. Kvůli vysokým letním teplotám však bude zrušen, tedy přesněji řečeno termín se bude posouvat. Podrobnosti nám teď vysvětlí za pořadatele Libor Baba, kterého vítám v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak to tedy všechno je?
1: No tak vy už jste to hlavní řekla, díky tomu, že je předpověď na extrémní teploty, které se budou blížit nebo i mají dosáhnout v Břeclavi 40 stupňů, tak jsme vyhodnotili právě před chvílí všechny okolnosti, takže ta omezení, která by to přineslo, ať už z pohledu letecké techniky nebo návštěvnosti nebo případných zdravotních problémů, tak jsme se prostě rozhodli, že přesuneme termín leteckého dne. Zatím vám ještě přesně neřeknu na kdy. Předpokládám, že to bude přelom srpna září, to znamená doba, kdy už to počasí bývá příznivější. A informaci o tom novém termínu naleznou naši návštěvníci na stránkách Aeroklubu Břeclav, případně na webu leteckého dne www.leteckýdenbreclav.cz
0: Děkuji.
1: A samozřejmě na sociálních sítích.
0: Všechno podstatné bylo řečeno, co k tomu dodat. Držím palce, protože vím, že organizace takové akce není jednoduchá a přesun termínu také ne. Tak to všechno dobře zvládněte a naslyšenou.
1: Děkujeme a děkuji za porozumění všem posluchačům. Naslyšenou,
0: takže ještě jednou zopakuju letecký den v Břeclavi, který byl plánován na víkend 27. a 28. června, se bude konat v pozdějším termínu přelom srpen-září, jak naznačil pořadatel Libor Babák. My v našem dopoledním vysílání za okamžik nabídneme písničku od Hanky Zagorové, Proč nejsi větší, a na řadu přijde i kapela Miraj, téhleté mladé úderné kapele, jejíž tedy zpěvák pochází z Frýdku Místku, se daří. Hrají hodně, já jsem tak trošku prohlédla stránky a zjišťovala, jestli nějaký koncert nechystají i u nás na jihu Moravy, a našla jsem, že budou hosté srpnového festivalu Hrady CZ, kdy na Hradě Veveříny daleko Brna zahrají 8. srpna, tak to tak pro pořádek, ať víme, protože pokud se vám třeba právě jejich písničky líbí, máte šanci je takhle i osobně potkat.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ano, cesta z města možná aktuální, vzhledem k tomu, abyste mohli být někde ve stínu, ideálně u vody. Třeba taková brněnská přehrada hlásí víkendové teploty vody 21 stupňů, velmi příjemné, ještě osvěžující, čisté, vonavé. Vyzkoušejte. No každopádně nejen koupání v přehradě je něco, co bych doporučila, ale kdybyste měli po ruce avokádo, med nebo káva, no nejsou jen k jídlu a pití, patří i do vlasů. Víte proč? Tak to už je téma pro dnešní babské rady, které vysvětlí více. Věřím, že opět budou inspirativní a že vás budou bavit. Hned poté zaspívá Standa Hložek nebo Petra Janů.
1: Babské rady.
0: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Petra Janů a její S láskou má svět naději. No, pod skladbou jsou podepsáni hitmaker Karel Svoboda, textař Eda Krečmar. A já bych ráda připomněla, že s touto písní vyhrála Petra Janů v roce 1986 prestižní soutěž Bratislavská lira. No, prosím pěkně. Doufám, že vás píseň potěšila. My vám za okamžiky ještě nabídneme Karla Gotta a Adama Ďurecu, písničky, které nestárnou v našem dopoledním vysílání, mají své pevné místo a určitě vás těší. A ať už je posloucháte za volantem, doma, na zahradě, u bazénu, v práci, na výletě, prostě kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. A já bych ráda pozvala i k poslechu příští hodinky dopoledního vysílání, kdy jsou na řadě pondělní dobré rady. Dnes tedy s právničkou Michalou Radoušovou povídat si budeme o mediaci. Co to vlastně mediace je? Kdo ji nařizuje, kdy je mediace vhodná, kdy naopak nemá smysl. I konkrétně probereme to, jaké typy konfliktů lze touto cestou vlastně řešit. Rodinné, sousedské nebo pracovní. To vše se dozvíte, když i v příštích 60 minutách budete s námi. Hodiny teď ukazují 10 hodin a 52 minut. Máme pondělí 22. června a začali jsme tak 26. týden letošního roku. Poslední školní týden pro všechny školou povinné. Mám pocit, že to nějak rychle utíká. Vy možná taky, tak věřím, že s námi vám to bude utíkat hlavně a především příjemně.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: světlo.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie kvůli nálezu munice evakuuje brněnské hlavní nádraží. V České televizi a Českém rozhlase probíhá jednodenní stávka kvůli financování. Nepřehledná křižovatka v Jerovnicích bude po rekonstrukci bezpečnější a dnes má být převážně jasno až polojasno s teplotami do 33 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený. Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni provedli zhruba 376 milionů jízd. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu a jezdí nejvíce podle jízdního řádu. Naopak pokles dopravní podnik města Brna zaznamenal v autobusech a v trolejbusech počet cestujících jen mírně narostl. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé s trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Rádio Junior. Koncem června by dělníci měli začít pracovat na úpravách křižovatky u benzínové pumpy v Jerovnicích na Blanensku. Hlavním důvodem je její nepřehlednost. V minulosti tam několik řidičů vážně havarovalo. Práce potrvají do prosince. Průjezd budou po celou dobu kyvadlově řídit semafory. Bezpečnost chodců by měly zvýšit nové přechody a také rekonstrukce autobusových zastávek v blízkosti křižovatky, doplňuje nezávislá starostka Irena Žižková.
5: Budou vlastně vytvořeny zálivy s novými těmi stanovišti a bude to tam vlastně propojené chodníky, což v dnešní době není. Takže vlastně by se měla i zvýšit bezpečnost těch chodců, kteří tam tu lokalitu budou používat.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes jasno až polojasno, postupně občas oblačno, odpoledne a večer s možností místních přehánek a bouřek, a to i silných. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, foukat bude slabý, postupně mírný severovýchodní až severní vítr, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat, biozátěž zůstává vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnici D1 uzavřela nehoda na 254. kilometru. Na cestě do Brna je doprava odkloněna po objízdné trase. V opačném směru se projíždí jedním pruhem. Na D1 zůstáváme, na 213. kilometru došlo ve směru na Brno k nehodě a od Holubice tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na Havlíčkově ulici v Hustopečích a také u Kalů a u Tasovic. Tam zůstává silnice do Načeratic uzavřená. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pondělní dobré rady začnou za pár okamžiků. Připomenu, že si budeme povídat o mediaci, a to s Michaelou Radoušovou. Podíváme se na to, jak probíhá samotná mediační schůzka, kolik se za ní bývá potřeba a jestli je nutné zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které při mediaci zazní. Tak tohle jsou témata následující hodiny. Já jsem ráda, že i v těch příštích 60 minutách budete s námi. Jarka Vykoupilová vám přeje pohodu, hlavně dostatečný pitný režim v dnešním horkém dni a dobré naladění ideálně samozřejmě na vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré rady dnes na téma mediace. Advokátka Michaela Radoušová z kanceláře Radoušová Ptáček už usedla u protějšího mikrofonu. Příjemné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vítejte v našem vysílání. Tak pojďme začít tou nejpraktičtější otázkou. Co to vlastně mediace je? Pojďme to vysvětlit.
1: Mediace je mimosoudní forma řešení sporu. My mediátoři rádi říkáme, že mediace je příležitost, mnohdy poslední, jak situaci, která je komplikovaná, uchopit důstojně, kultivovaně a vlastními silami ji dovést k nějakému konstruktivnímu řešení.
0: Mm-hmm. Je takzvaně dobrovolná nebo ji někdo nařizuje?
1: Mediace jako taková je přísně dobrovolná. Dobrovolnost je jedním ze základních pilířů mediace. Co může účastníkům soudního řízení nařídit soud, pokud dojde k závěru, že je proto vhodná situace, je takzvané první setkání s mediátorem. To je taková informativní schůzka, na kterou účastníci přijdou proto, aby se seznámili s tou osobou konkrétního mediátora, který má za úkol je poučit, vlastně poskytnout jim veškeré informace o tom, co je mediace, jaké jsou její možnosti, limity, postavení mediátora, co jim ta mediace může nabídnout. A to celé se děje za tím účelem, aby se účastníci soudního sporu mohli rozhodnout, jestli do té mediace jako takové vstoupí, anebo ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže předchází informativní schůzka, kterou může nařídit soud, ano. Ale mediace potom samotná už je dobrovolná.
0: Je dobrovolná. Pojďme si ještě všeobecně, tedy obecně říct, kdy je mediace vhodná a kdy naopak třeba nemá smysl.
1: My mediátoři si myslíme, že mediace je vhodná téměř ve všech případech.
0: Ano.
1: Jsou opravdu jenom výjimečné situace tam, kde třeba řešení soudního sporu skutečně striktně předpokládá zákon kogentní formou. To znamená, to řešení je takové, že znemožňuje účastníkům, aby oni sami tu situaci vyřešili vlastními silami nějak konstruktivně. Ale v zásadě téměř ve všech občanskoprávních, obchodních, rodinných sporech ta mediace najde své uplatnění a je to velmi účinný nástroj pro řešení. Často i předtím, než je zahájeno soudní řízení.
0: Je výsledek mediace právně závazný?
1: Výsledkem mediace v ideálním případě, pokud se mediace podaří a je úspěšná, tak je mediační dohoda. Mediační dohoda má vlastně stejnou právní sílu jako jakákoliv jiná smlouva. Právě proto mediační dohody tam, kde už je rozjeté soudní řízení, tedy zpravidla v těch případech, kde mediace se realizuje na základě té iniciativy soudu, kdy soud pošle účastníky k prvnímu setkání s mediátorem a oni se tam rozhodnou, že do té mediace vstoupí, tak pokud taková mediace přinese úspěch a přinese tu mediační dohodu, tak často ta dohoda slouží vlastně jako podklad pro schválení soudního smíru. To znamená, výsledkem potom je, že účastníci vlastně dostanou do rukou to soudní rozhodnutí, které má větší právní sílu než pouhá mediační dohoda.
0: Výborně. My si za okamžik projdeme ještě podrobně, například to, kolik sezení bývá potřeba, jak samotné sezení probíhá. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a také Dobré rady na téma mediace, kdy je naším hostem advokátka Michaela Radoušová.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Miroslav Žbirka dospíval a já si opět budu povídat s advokátkou Michalou Radoušovou na téma mediace. Pojďme se podívat, jak taková schůzka úplně prakticky probíhá, jestli třeba je tam jeden mediátor, jeden klient, nebo ty počty jsou jinak. A co se vlastně řeší v úvodu?
1: Tak vzhledem k tomu, že největší množství mediací pořád ještě tvoří ty, které iniciuje soud, tak soud pošle účastníky k tomu prvnímu setkání s mediátorem, které jsem už zmiňovala. Tam my si ty účastníky jako mediátoři zveme vždycky na jednu. Obě strany sporu přijdou v jednu chvíli k mediátorovi, kde se tedy odehraje ta první schůzka, první setkání s mediátorem. Pokud se rozhodnou, že vstoupí do mediace, tak rovnou navazujeme na to první setkání s mediátorem už samotnou mediací. Tam už potom se praktiky nebo postup, ten praktický postup každého mediátora vlastně liší. My s kolegyněmi pracujeme ve formátu takzvané komediace, to znamená mediace realizujeme ve dvou mediátorech, kteří jsou souběžně přítomní při každé mediaci a ta mediační jednání si vždycky plánujeme na 3 hodiny. Vychází to vlastně ze zkušenosti, že v kratším čase se málo kdy podaří tu věc posunout k nějakému závěru, ideálně k závěru, to znamená k mediační dohodě, nebo alespoň takovým způsobem, aby účastníci odcházeli s pocitem, že dává smysl se k té mediaci potkat ještě jednou. A současně po 3 hodinách už všichni bývají dost unavení na to, aby se to jednání ukončilo a domlouval se nějaký termín, pokud tedy na vyřešení té věci nestačí jenom ta jedno mediační jednání.
0: To je moje další otázka. Kolik sezení zhruba z vaší praxe průměrně je užitečných?
1: Naše zkušenost je taková, že v obchodních věcech stačí zpravidla jedno mediační jednání, to 3 hodinové, tam se málo kdy účastníci potkávají 2x. Složitější bývají případy rodinné, kde samozřejmě ta situace těch účastníků je náročnější, protože to nejsou jenom praktické nebo pragmatické věci a rozhodnutí, které musí činit, ale oni bývají samozřejmě zahlcení emocemi, ta jejich životní situace je jako náročná a s tím se v té mediaci taky pracuje poměrně intenzivně, takže tam si ta kauza nebo ta jejich situace mnohdy vyžádá těch mediačních jednání víc. Naše zkušenost je taková, že účastníci, když přijdou, tak většinou už v té rozvodové nebo rozchodové situaci řeší v podstatě všechny související otázky, to znamená péči o děti, ale i majetkové vypořádání, takže my z toho uděláme v té mediaci takový balíček, kdy řešíme vlastně všechno to, co s tou jejich životní situací souvisí a v zásadě myslím, že nejvíc, kolik jsme měli, tak jsme měli 4 mediační jednání.
0: Určitě pravidlo mlčenlivosti jenom potvrdí, to je jasné, že tam je.
1: Mlčenlivost tam je a zapsaní mediátoři, to znamená ti, kteří jsou zapsaní na seznamu mediátorů vedeném ministerstvem spravedlnosti, ti jsou vázaní mlčenlivosti ze zákona.
0: Výborně, stále posloucháte Dobré rady a mým hostem je advokátka Michala Radoušová.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
3: Internista, kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Pondělní dobré rady na téma mediace. Já si stále povídám s advokátkou Michalou Radoušovou a zeptám se na aplikaci, která může třeba rodičům po rozvodu komunikaci ulehčit. Jak funguje?
1: Myšlenka té aplikace vlastně vzešla z toho, že my víme, že na západě, zejména ve Spojených státech, takové aplikace velmi fungují. V Česku takový nástroj chyběl, to už je ale minulostí, takový nástroj už je rodičům k dispozici. Taková aplikace vlastně funguje na tom principu, že v sobě skrývá několik základních funkcí, mezi které patří sdílený kalendář, ve kterém rodiče mohou zaznamenávat režim, v jakém pečují o společné děti. Obsahuje funkci vzájemného vyúčtování, která je zaměřená na náklady, vlastně náklady těch dětí, které rodiče potřebují pokrýt bez ohledu na to, jestli žijí spolu nebo se jejich životy rozdělily. Mm-hmm. Doplňkovou funkcí je chat rodičovský, který má takovou zajímavou, takový zajímavý parametr, že v něm nejdou editovat zprávy, což je vlastně vedeno myšlenkou, aby rodiče věděli, ano. Jako má to směřovat k podpoře slušné rodičovské komunikace. Protože ve chvíli, kdy vím, že tu zprávu nesmažu ani nepřepíšu, tak si trošku víc hlídám, jak ji budu formulovat.
0: No výborně.
1: A poslední takovou také doplňkovou funkcí vlastně v té aplikaci je prostor pro poznámky a kontakty, protože víme, že rodiče mnohdy hledají a obtížně si mezi sebou předávají kontakty na lékaře, trenéry, učitele a podobně, takže ta aplikace jim nabízí vlastně i prostor pro to, aby si tam ty kontakty všechny uložili na jedno místo a bezpečně věděli, kde je najdou.
0: Mm-hmm. Tady se můžeme spolu bavit i o důvěře. Dá se vůbec prakticky budovat? Máte na to nějaký návod?
1: Návod na budování důvěry, no to je složitá otázka. Důvěra se snadno ztrácí a obtížně buduje, takže můj návod spíš by směřoval k tomu, hlídejte si, abyste tu důvěru vzájemnou nestratili, protože ve chvíli, a tím tedy apeluje hlavně na rodiče, protože teď se bavíme o rodinách a rodičích, protože i ve chvíli, kdy končí váš partnerský život, tak pořád zůstáváte propojení přes ty děti. A v tom rodičovství je ta důvěra vzájemná úplně stejně důležitá, jako byla v tom partnerství. Mm-hmm. A ta může zůstat.
0: Ta může zůstat. Asi právě to téma porozvodových věcí je tím nejčastějším zadáním pro vás.
1: Dá se říct, že ty rodinné mediace, pokud tedy směřuje ta vaše otázka k mediacím, ano, tak dá se říct, že ano, v naší mediační praxi to je skutečně velký podíl všech mediací, které vedeme.
0: Výborně. Více informací v této chvíli už nestihneme, ale já děkuji moc za návštěvu advokátky Michaly Radoušové, která byla hostem našeho dopoledního vysílání. Věřím, že jsme si dobře vysvětlili to, jak funguje mediace, co obsahuje. Přeji vám tedy hodně zdaru při řešení různých dohod, ať to vždy dopadne dobře, má to šťastný konec a díky ještě jednou naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová.
2: Český rozhlas Brno.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 12 hodin a trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
1: Český rozhlas Brno.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 12 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Brněnským vědcům se podařil světově unikátní průlom ve výzkumu mořských korálů. Bude většinou slunečno nebo oblačno, teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí. Dělníci při výkopových pracích na staveništi narazili na předmět, který připomíná leteckou pumu. Policie evakuuje lidi z okolí a povolala pyrotechnika. Podrobnosti doplnil přímo z místa reportér Šimon Franc.
3: Dál než k budově bývalé pošty vedle hlavního nádraží se lidé, auta ani tramvaje nedostanou. Policisté tady natáhli pásku a dál provoz nepouští. Místo nálezu je asi 300 metrů odsud v lokalitě u skladiště Malá Amerika. K předmětu připomínající leteckou pumu dorazil pyrotechnik. Policisté evakuují stovky lidí z okolních budov a stojí i provoz na hlavním nádraží. Vlaky nabírají desítky minut zpoždění. Pyrotechnik, jak už jsem zmínil, na místo dorazil a po úplném dokončení evakuace se pumu pokusí deaktivovat. Z hlavního nádraží Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují, protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesun financování ze státního rozpočtu. Novela by také výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projevuje ve vysílání obou médií. Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně s podporou odborových organizací. Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky můžou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
4: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podměty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obrané mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, občas oblačno, odpoledne a večer lokálně přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Biozátěž je kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: A jak už víte ze zpráv, kvůli nálezu letecké pumy je uzavřené hlavní nádraží v Brně a okolí. Týká se to také oblasti ulic Úzká a Nové Sady. Výrazně to ovlivňuje nejen provoz na železnici, ale také hromadné dopravy v Brně. Řada linek jezdí odklonem. Informují o nich například koordinátor regionální dopravy na svém webu idsjmk.cz. České dráhy na svém webu a také dopravní podnik města Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěknou písničkou Pavla Zemánka a Bronislavy Jungové U nás zahájila Bílovčanka Moravu krásnou zem. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a jak je zvykem, hned se podívám, kdo má dnes svátek. U nás jsou to Pavly, stejně tak na Slovensku. Nositelkám tohoto pěkného jména patří srdečné přání všeho dobrého, no a samozřejmě i dárek hudební. Tady je.

0: Český rozhlas Brno.
1: Krásná písnička Jany Dáňové dozněla. No a 22. června před 90 lety se narodil tatínek, dědeček a pětinásobný pradědeček pan Stanislav Grinwald z Malhoslovic. Rád si poslechne pěkné dechovky a proto mu i touto cestou hodně zdraví a pohody do dalších let a mnoho radosti ze všech pravnoučat, která posílají velikou pusu, tak to za celou rodinu přeje dcera Martina. No a dnes slaví 85. narozeniny maminka, babička a prababička paní Jiřinka Sácká z Hovoran. Přání na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti maminko svítilo ještě dlouho sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem poznává se stáří, když oči tvé stále září. Děkujeme za všechno, co jsi s taťkou pro nás udělala, život nám dala a pokoru v nás vychovala. Přijmi naše blahopřání od synů Vladimíra a Iva, 4 vnoučat a 7 pravnoučat, tvých sestřenic a mnoho dalších rodinných příbuzných a kamarádek. Dnes slaví pěkné výročí narozenin paní Eva Brzoňová, ta je sympatická, empatická, pečlivá, pracovitá, oblíbená, dlouhé roky zastávala funkci předsedkyně klubu seniorů v Ivančicích. Pracuje na zahradě, dle svých sil pomáhá manželovi i ostatním. Čtu dál, milá Evo Evičko, poslyš naše přáníčko, ať tě nikdy neopustí pevné zdraví, hodně štěstí, láska, úsměv, pohoda, také dobrá nálada. My všichni tě rádi máme, číž přípitku pozvedáme. Všechno nejlepší k tvým narozeninám přejí manžel Toník, synové s rodinami a kamarádka Marta. No a my si tedy nalijeme vína.

No a to jsme si zaspívali s Moravěnkou, polku Vladimíra Fefra a Kateřiny Šmukařové. No a písnička přání i pro sestru, paní Marii Cenkovou z Hodějic. Maru, vše nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví a spokojenost. To přeje brácha Zdenek. No a dnes slaví životní jubileum kamarádka Zdenka Svobodová z Konic u Znojma. Z celého srdce jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti z dětí i vnoučat, manžel a ti poslouchá, vínečko chutná a písnička potěší, to jí přejí Marta a Milan Blahuškovi s celou rodinou. No a písnička i pro spolupracovníka a kamaráda Pavla Kasana z Javorníku k jeho krásným 50. narozeninám. Hlavně zdraví, štěstí, lásku a životní pohodu tomu přejí Petr, Janek a ostatní spolupracovníci. Dnes se dožívá krásných 75 let pan inženýr Josef Sochor z Bystřice nad Plnštejnem. K tomuto významnému životnímu jubileu mu vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí manželka a děti s rodinami. No a další prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši dcérku Pavlu Malou z Rouchovan k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí rodiče z Popůvek. Je čas na písničku a je to krásná Lidéřovská kaplička.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Brno.
2: No ale teď Morava krásná zem, další přání. Včera oslavil v Jalubí u Uherského hradiště 69. narozeniny stále čiperný, sympatický a vždy usměvavý pan Zdeněk Odstrčilík, který je také výborným manželem, otcem a především milým dědečkem. Jmenovaný je také bývalým dlouholetým fotbalistou, který pro své herní nasazení, bojovnost, obětavost a především pracovitost na hřišti získal mezi svými dobrými známými přezdívku Včelka. Pan Zdeněk Odstrčilík je dodnes uznávanou fotbalovou celebritou v Jihomoravském a Zlínském kraji, zejména pak mezi fanoušky v obcích Jalubí, Traplice, Kudlovice, Košíky a zejména v rodných Jankovicích. V pamětích mnoha fanoušků je trvale zapsán pro své slovní průpovídky s protihráči, diváky a rozhodčími, kterými se vždycky fotbaloví diváci pobavili. Milý oslavenče, k dnešním narozeninám vše nejlepší, pohodu a zejména pevné zdraví a spokojenost do dalších let života ti upřímně a z celého srdce z Uherského hradiště přeje bývalý fotbalový rozhodčí Pepa Šťastný přítelkyni Ivou. No a přání je připraveno i pro pana Alojze Vymazala z Horní Lhoty u Blanska k jeho včerejšímu svátku. Milí manželi, tati a dědo, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. No a také ještě hodně cestovatelských zážitků. A to přejí manželka Dobromila, vnučka Karolínka, Iva a Zdeněk s písničkou Potěší mistřiňanka.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí ve 13 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pyrotechnik u nádraží v Brně deaktivoval nalezenou munici. Střechu školy a mateřské školky v Křetíně na Boskovicku pokryjí solární panely. Dnes bude oblačno, teploty až 33 stupňů a pozor na ojediněle silné přehánky a bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci ji dnes našli na nedalekém stanovišti. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené, přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
2: Díky tomu, že ta puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
0: Provoz na nádraží a železničním koridoru je stále přerušený. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah a také policie. Odklonem jezdí také linky městské hromadné dopravy. Pomáhají řídit dopravu i policisté. Jde o celou lokalitu kolem takzvané Malé Ameriky. Omezení se týká především ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná a část ulice Hybešovy a Husovy. Vlaky by opět podle webu Českých drah měly začít jezdit už před druhou hodinou. Na rektora Janáčkovy akademie muzických umění kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Akademická obec navrhla 26 osobností, kandidaturu přijali oni dva. Veřejné zasedání akademického senátu, kde kandidáti předloží program, se uskuteční 3. září. Oznámila to na webu akademie předsedkyně senátu Petra Vodičková. Školu od letošního února vedla čembalistka Barbara Maria Vili z hudební fakulty. Senát ji nedávno odvolal z funkce. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Vili kritiku odmítala. Křetíně na Boskovicku umístí na střechu základní a mateřské školy fotovoltaické panely. Na škole přibydou už letos v létě, na školce nejspíš za rok. Střecha i krov budovy jsou totiž ve špatném stavu a je nejprve je třeba opravit. Získaná energie by podle nezávislého starosty Křetína Bořka Procházky měla vystačit i pro další budovy.
3: Předpokládáme, že se pokusíme tu energii vyrobenou i nějakým způsobem sdílet. Buď to na ostatní odběrný místa v obci, kterých máme celkem asi 10, čistička odpadních vod, domovní a podobně, anebo i s občany třeba tady v obci.
0: Celý projekt přijde asi na 4 miliony 800 tisíc korun. Polovinou by mohla pokrýt dotace Ministerstva životního prostředí.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude oblačno, někde přehánky a bouřky, hlavně na jihu a východě, lokálně i silné, s úhrny kolem 40 mm a také kroupami do velikosti 2 cm. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Mírný vítr bude v přehánkách a bouřkách zesilovat, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Od Prahy na Brno, pozor na stém 70. kilometru, je tam v levém jízdním pruhu žebřík a ve směru z Brna na Vyškov pozor i mezi 214. a 215. kilometrem jsou tam části po nehodě z nákladního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic. Ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, jo.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, no já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako kolem, jako vůbec to. Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak. Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 tisíc korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako přisměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sedl proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. A on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce, už tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teďkon vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty.

0: soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po, já teď nevím po jaký době, dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
0: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
0: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říká, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako chodil furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
0: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
0: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarádům, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání a taky děkuji.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Provoz v Brně na hlavním nádraží a také v jeho okolí je obnovený. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Mobilní univerzita třetího věku Mendelovy univerzity nabídne vysokoškolské kurzy seniorům i v nejmenších obcích. Dnes bude většinou oblačno a teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Policie odvezla zneškodněnou leteckou pumu ze staviniště u brněnského hlavního nádraží. Lidé se vrátili zpět do bytů a kanceláří a opět jezdí i vlaky a tramvaje. Dopoledne nalezli dělníci na staviništi u hlavního vlakového nádraží v Brně předmět připomínající leteckou pumu. Policie okolí uzavřela. V oblasti u takzvané Malé Ameriky se na více než 2 hodiny zastavil veškerý provoz. Stovky lidí byly evakuováni. Na zásahu se podílely všechny složky integrované záchranného systému a 10 hlídek městské policie, uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Na místě jsme měli také reportéra, který celou událost shrne za zhruba půl hodiny. Před budovami České televize i Českého rozhlasu v Brně se dnes předpolednem shromáždili desítky lidí, stávkujících zaměstnanců i příznivců, a to kvůli vládnímu návrhu na změnu financování a zrušení poplatků. Rozhlasové zaměstnance podpořili v Brně herci a herečky z brněnských divadel, kteří v Beethovenově ulici četli úryvky z děl George Orwella, Karla Čapka nebo Františky Plamínkové. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
4: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
2: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělávání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemůžou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
5: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, někde přehánky a bouřky, hlavně na jihu a východě lokálně i silné. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů. Mírný vítr může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Biozátěž je vysoká. Další informace o počasí nabídneme za chvíli v rozhovoru s meteoroložkou Jitkou Kučerovou, kterou dnes osloví Sandra Silná a bude vaším průvodcem odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Brno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor na stém 74. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, leží v něm kolo. Dejte pozor také u Velkých Němčic na silnici číslo 381 je dopravní nehoda, která omezuje provoz, a podobné je to také v Břeclavi na třídě 1. máje. Tam se projíždí kvůli nehodě kyvadlově jedním pruhem. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pondělí 22. června 2026, 14 hodin, 4,5 minuty a posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno, u kterého vás vítá Sandra Silná. Včera začalo astronomické léto a dnes si připomínáme Světový den deštných pralesů, ale také, jak jsem se dočetla, je dnešek Světovým dnem velbloudů. V tento čas roku, kdy jsou nejdelší dny a velké teplo, jsou právě velbloudi symbolem schopnosti přežít v extrémních podmínkách. My si už za chvíli nejen o vysokých teplotách, které nyní zažíváme, více povíme s brněnskými meteorology. Svátek dnes slaví Pavly a také Zajry a na 22. červen připadá i výročí narození několika spisovatelů, třeba Grahama Greena, Ericha Marie Remarka a také Dana Browna. No a narozeniny slaví třeba i dokumentaristka Helena Třeštíková a nebo herečka Meryl Streep. Pokojné odpoledne, ať už patříte mezi oslavence či nikoli, a obohacující poslech dnešního vysílání.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A já už teď ve 14 hodin a 12 minut vítám ve vysílání Českého rozhlasu Brno Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jaké počasí máme teď v Jihomoravském kraji?
2: Hodně teplot je tropických, tedy na 30 stupňů nejčastěji, když to vezmu od nejvyšších poloh, tak tam je kolem 28 až po ty nejteplejší na jihu nebo v centrální části Jihomoravského kraje, kde je mezi 32 až 33 stupni Celsia. Obloha má nějakou oblačnost, vyvíjí se taková celkem kupovitá vyšší oblačnost, také se z ní objevovaly nebo tvořily se přehánky a bouřky na východ nebo jih od Brna zhruba. Ty přehánky, které se vyskytovaly, tak se teď víceméně začínají rozpadat a momentálně už jenom ojedinělé doznívající přehánky na jihu kraje. No a vítr ten fouká od severu nebo severovýchodu většinou mírný.
1: To znamená, že dnes už tedy žádné přehánky, bouřky třeba večer nehrozí z tepla?
2: Vypadá to, že už by se dělat neměly, nicméně teď ještě v těch následujících pár hodinách nějaká šance právě hlavně v té jižní a východní polovině kraje, že se ještě nějaká přehánce nebo bouřce podaří vytvořit je, ale potom směrem k večeru i tyto by se měly rozpadat. Teploty ty ještě mohou růst o nějaký půl stupeň až do třeba 33 stupňů v těch nejteplejších oblastech. No a jinak potom k večeru by se oblačnost měla začít rozpouštět. V noci už čekáme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Zítra nad ránem se ale s nějakou jenom menší pravděpodobností mohou objevit mlhy, případně nějaká taková ta ranní zvětšená oblačnost. Teploty v noci snad nebudou tropické nebo nebude tropická noc. Nejčastěji by měly být mezi 19 až 16 stupni Celsia, vítr slabý severní až severovýchodní.
1: Jitko, a jak to vypadá s počasím v dalších dnech v úterý a ve středu?
2: Zítřek by měl být celkem slunečný, obloha skoro jasná, polojasná v průběhu dne, hlavně může být občas i oblačno, zítra už srážky v podstatě žádné nečekáme, jenom nějaká zase jenom malá pravděpodobnost je na jihozápadě kraje, že se objeví přehánka, odpoledne k večeru teploty o něco malinko nižší než dnes, zítra odpoledne 28 až 31 stupňů, ale v těch dalších dnech to vypadá, že ty teploty zase porostou a budou tropické.
1: Mě by ještě na závěr zajímalo, jestli ty dnešní teploty atakují také teplotní rekordy pro 22. červen.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 8,32 stupně Celsia ta určitě překonána nebude. Byla naměřena tady v Brně Žabovřeskách v roce 2000. Ta nejnižší hodnota 1 stupeň z roku 1934 ze Žďárny na Blanensku také ne. Nicméně v těch dalších dnech možná zase nějaké teplotní rekordy překonávány budou.
1: Tolik Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám za předpověď a přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Teď je 14 hodin a 15 minut. My uslyšíme další písničky, které nestárnou. Je připravený třeba Pavol, Hamel nebo také Lucie Bílá. No a dostane se i na Edův zvonek a další odpolední rubriky.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Srdečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve 14 hodin téměř 27 minut dospívali Simon a Garfunkel píseň Sound of Silence, neboli Zvuk ticha, no ale teď naopak už zvoní Eda.
1: Edův zvonek.
2: Kantor v bodě háže tázanec šropálům, čím jsou jejich staří havraní.
3: Můj tatínek je prodavač. A můj zase doktor. A ten můj je podnikatel.
2: A vzadu, ubřečený, kostelníka potahuje na věž, se hlásí Toník a hlásí:
4: můj tata je taxikář.
2: A proč bečíš, Tondo? Ševelí kantor.
4: No, maminka si nestihla zapsat SPZ-ku.
0: Stovky evakuovaných a zastavený provoz vlaků v centru Brna. To dnes způsobil nález letecké Pumy u hlavního nádraží. Tu se nakonec podařilo bezpečně zneškodnit. Podrobnosti probereme už za chvíli.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na víc než 2 hodiny dnes zastavil provoz na brněnském hlavním nádraží nález letecké Pumy. Policisté museli evakuovat 100 lidí, v Brně stála vlaková i tramvajová doprava. Pyrotechnikům se na místě Pumu podařilo nakonec deaktivovat. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, který zásah přímo na místě sledoval. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Kde se letecká Puma našla?
2: Dělníci ji při výkopových pracích objevili u skladiště Malá Amerika nedaleko hlavního nádraží. Policisté následně začali s evakuací okolí.

0: Pyrotechnici pumu deaktivovali poté, co policisté dokončili evakuaci. První tramvaj pak místem projela několik minut po oznámení úspěšného zneškodnění pumy. Podle dopravního podniku lidé ale mají stále počítat s nepravidelností linek. Postupně se vrací i zastavené vlaky na hlavní nádraží. Já jsem budovou nádraží procházel kolem 13. hodiny, tedy zrovna ve chvíli, kdy koordinátor provozu upozorňoval cestující na to, že na spoje budou někteří čekat ještě několik desítek minut. Provoz na koridoru železniční na žádost policie úplně zastavili kolem 11:30. Mezi čekajícími bylo doplním i několik skupin školáků, kterým nález pumy překazil výlety poslední týden před prázdninami.
1: O tom, jak dnes dopravu v Brně omezil nález letecké pumy, jsme mluvili s redaktorem Šimonem Francem. Děkujeme a hezké odpoledne.
0: Díky, pěkné odpoledne.
1: Je 14 hodin, téměř 37 minut. Teď nám bude zpívat Tom Hartway a také Chyna Skin a do konce této hodiny uslyšíte ještě i tip na výlet.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
1: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
0: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
1: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
0: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
1: Nevěřím, kdy, kde, jak?
0: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27.

0: 7. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
1: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Borek Kapitančík se nám stále toulá ve stopách výletů, které po celý rok shromažďuje. Ale námět na jeden nám tu nechal. Připravil jej spolu s Antonínem Moravcem z klubu českých turistů, tak poslouchejte.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítejte při dalším tipu na výlet, který dnes připravil Antonín Moravec. Tondo, i tebe vítám v našem vysílání.
3: Děkuji za přivítání.
2: A tentokrát vás Antonín Moravec chce pozvat na Vysočinu.
3: Ano, přesně tak. Jsme v malém městečku Jimramov, na soutoku řeky Svratky a potoka Fryšávky. Prohlédneme si tady starší katolický chrám Narození Panny Marie a mladší evangelický kostel. Oba kostely stojí naproti sobě a prostor mezi nimi vyplňují dva hřbitovy, jak jinak katolický a evangelický. Ta tolerance bývala tradicí. Zde byly pohřbívání majitelé panství Belkrediové, postavili zde také zámek, který pocházel z 16. století, který byl po roce 89 vrácen původním majitelům. Já nemůžu samozřejmě, jako vždycky, nevzpomenout zde nejslavnějšího rodáka, evangelického kněze, spisovatele Jana Karafiáta, autora nezapomenutelných broučků. Nedávno jsme si s vnučkou Glorkou broučky přečetli celé při pobytu v Ivančicích a žijí broučci dodnes. Z Jimramova se vydáme kolem Studánky ke zřícenině hradu Štarkov. Ve 14. století tady sídlili páni z Kunštátu, ale následně se tady usadili Lapkové a tak byl hrad pro výstrahu zbourán. Některé skály kolem hradu využívají jihomoravští horolezci. A náš výlet bude pokračovat přes obec Daňkovice a Buchtův kopec, ale tento typ na výlet si necháme někdy na příště.
2: Do městy se Jimramova vás aspoň na chviličku pozval Antonín Moravec. A jestli se ta chvilička prodlouží, jestli opravdu absolvujete tento výlet do krásného vysočinského města, to už necháváme na vás. Tondo, děkuju za tip. Měj se hezky.
3: Já děkuju, mějte se hezky.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Makala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Transformace krajských nemocnic začne v Letovicích a v Hodoníně. Majitelé domů v památkové zóně ve Vyškově můžou žádat o městský příspěvek na opravy fasád nebo výměnu oken až do konce srpna. Hasiči dnes zasahovali v Hodonínské elektrárně. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Nemocnice v Letovicích na Boskovicku a v Hodonině budou prvními, které se zapojí do transformace 9 krajských nemocnic. O stavu transformace dnes zastupitele informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Zprávu vzali na vědomí. Přeměnu nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu schválili krajští zastupitelé v únoru. Opozice projekt dlouhodobě kritizuje. Majitelé domů v památkové zóně ve Vyškově můžou žádat město o příspěvek na opravy fasád nebo výměnu oken až do konce srpna. Původní termín byl do 29. května. Rada města ho ale na svém posledním zasedání posunula. Dotace jsou určené pouze na opravy uličních částí budov. Celkem na ně Vyškov vyčlenil 500 000 korun. Maximální příspěvek je 100 tisíc. K žádosti je potřeba doložit patřičné dokumenty. I proto je lhůta prodloužená, vysvětluje vyškovský referent pro památkovou péči Petr Bařinka.
4: Je k tomu potřeba mít závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, je potřeba k tomu mít uzavřenou smlouvu o dílo s dodatelem, takže je toho dost, co je potřeba mít připraveno před tím, než tu žádost můžete podat, ale myslím si, že to plní svoje poslání, ten program.
2: Hasiči dnes odpoledne zasahovali u požáru v Hodonínské elektrárně. Předběžně vyčíslená škoda je asi 1,5 milionu korun. Nikdo nebyl zraněn a příčinu požáru hasiči vyšetřují, informoval jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Na místě zasahovalo 5 jednotek, šlo o požár fázového měniče a kabelových kanálů. Elektrárna Hodonín patří mezi elektrárny ČES. Maximální povolený cenový limit pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzin si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, nad ránem někde mlhy, případně zvětšená oblačnost. Zítra odpoledne a k večeru přeháňka nebo i bouřka, spíše na jihozápadě. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, teploty zítra vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr bude slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky čekáme ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž opět vysokou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Se zdržením a silným provozem počítejte na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Zdržíte se v nesouvislé koloně od 222. kilometru až postý 96. a půltý, a to celkem okolo 15 minut. Silný provoz je zdržení je také na D2, kolona potom od 5. kilometru na přibližně 5 minut. Na nehodu aktuálně dejte pozor ve Znojmě v křižovatce ulic Palackého a Rooseveltova. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 15 hodin pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu z brněnského studia vás i nadále zdraví a příjemný poslech přeje Sandra Silná. S výrazným oteplením, které v těchto dnech zažíváme, koresponduje tematicky i dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám zhruba za čtvrt hodiny prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. Teď písničky, které nestárnou, Ivan Hlas, Rod Stewart a také třeba Buty.
3: Český rozhlas Brno.

0: Internista, kardiolog Jan Krejčí bude ve středu 24. června hostem poradny pro zdraví. Povídat si budeme o srdci, cévách a cholesterolu, který může být jednou z příčin srdečního selhání. Jaké mýty dnes panují ohledně výživy, například konzumace vajec a vlivu na hladinu cholesterolu? Jaký je rozdíl mezi cholesterolem dobrým a špatným? To vše se dozvíte, když si poradnu poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: A v 15 hodin 20 minut je tady dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. To bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám prozradí, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota.
0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 16 hodin. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Oprava ústředního hřbitova v Brně má za sebou první část. Nepřehlednou křižovatku v Jedovnicích čeká rekonstrukce. Krajští zastupitelé rozhodli o sloučení Blanenského a Boskovického muzea. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Stavební firma dokončila na brněnském ústředním hřbitově první část rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. Nově opravený je čestný kruh, zrekonstruovaná je také budova zázemí správy hřbitovů města Brna na Vídeňské, kterou využívají pracovníci hřbitova. Město o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Práce na hřbitově začaly loni v dubnu a potrvají 3,5 roku. Koncem června by dělníci měli začít pracovat na úpravách křižovatky u benzinové pumpy v Jedovnicích na Blanensku. Hlavním důvodem je její nepřehlednost. V minulosti tam několik řidičů vážně havarovalo. Práce potrvají do prosince, průjezd budou celou dobu kyvadlově řídit semafory. Bezpečnost chodců by měly zvýšit nové přechody a také rekonstrukce autobusových zastávek v blízkosti křižovatky, doplňuje nezávislá starostka Jedovnic Irena Žižková.
3: Budou vlastně vytvořeny zálivy s novými těmi stanovišti a bude to tam vlastně propojené chodníky, což v dnešní době není. Takže vlastně by se měla i zvýšit bezpečnost těch chodců, kteří tam tu lokalitu budou používat.
1: Muzeum Blanenská a Muzeum regionu Boskovicka se od 1. ledna příštího roku sloučí, rozhodli dnes jihomoravští zastupitelé. Nástupnickou organizací má být Muzeum Blanenská. Podle náměstka hejtmana pro kulturu a památkovou péči Františka Lukla ze STAN budou moci obě muzea mezi sebou lépe spolupracovat nebo nabídnout širší rozsah služeb. Opozice kritizuje například netransparentnost záměru. Obavy i záměr budí především v Boskovicích. Starosta Blanska Jiří Crha z ODS už dříve uvedl, že město s rozhodnutím kraje nebude mít problém. Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Pavel už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident chce vyjádřit zítra.
2: Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, zítra odpoledne k večeru přeháňka nebo i bouřka, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní vystoupí na 28 až 31 stupňů, vítr slabý, během dne místy mírný, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé a biozátěž kvůli horku střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonou a silným provozem počítejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna, a to od 9. kilometru. Stále se také zdržíte mezi Vyškovem a Brnem od 218. kilometru po stý 96. a půltý asi 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme z toho
5: zdrudaná. Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
6: Jste
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
4: Já to shrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
2: Humoriáda.

0: Jsme v humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, že k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem nedělal, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: peklíčko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to moc,
0: ale
1: ne?
0: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teďka. Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Vy jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže zónar ve Star Dance
1: nemůžu ani. Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Do plných, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No,
1: jako tak to víš, jako
0: vědět, takže
1: jako,
0: nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr. Aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolnáka,
4: děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové. Zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, vaše a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás tam oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky, díky.
4: Vašek
2: vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak, děkujeme.
2: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme
4: Ačko,
2: pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadkl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Joža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Joža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Tady je... Ano. Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, tak jdem, režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. To vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: Zůstalo to tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale vláďa vráda vrátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo Vláďa, co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak už jim odvaha

0: Jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu a potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
0: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
0: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko Josef Mladý a Josef Náhovský.
0: Jo, taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
0: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to je.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, taková krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retropřilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: a co si dáte? Tak, my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovky, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Serčan, dobrý den. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina. Včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je
1: co
4: to
1: si
4: těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No Ačko.
1: Ačko,
4: no,
1: vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zdroburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujeme.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Ať se vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí jednou, nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem se řekl,
1: Pepíci mají slovo oba na Jozíšci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam, prosím tě, učí?
8: To je pro vás, pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, žachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: Uh, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nalíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám šéfe svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: To je něco jiného. Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympia Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: Erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
5: To je starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prebyl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
4: No, ale to nejde, to nejde.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, musíme
6: ano,
1: říct
6: ano,
1: do rýmu.
6: Ano, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
6: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: bylo v 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Počet jízd hromadnou dopravou v Brně podle dat dopravního podniku roste. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Střechu školy a mateřské školky v Křetíně na Boskovicku pokryjí solární panely. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Víra Šenbeková. Dobré odpoledne. Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni provedli zhruba 376 milionů jízd. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu a jezdí nejvíce podle jízdního řádu. Naopak pokles dopravní podnik města Brna zaznamenal v autobusech a trolejbusech. Počet cestujících jen mírně narostl. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé s trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování do obsahu veřejnoprávních médií, podle něj kabinet zasahovat nechce.
3: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
0: Třetíně na Boskovicku umístí na střechu základní a mateřské školy fotovoltaické panely. Na škole přibydou už letos v létě, na školce nejspíš až za rok. Střecha i krov budovy jsou totiž ve špatném stavu a je nejprve potřeba je opravit. Získaná energie by podle nezávislého starosty Křetína Bořka Procházky měla vystačit i pro další budovy. S financováním fotovoltaiky za zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun by obci z poloviny mohla pomoci dotace ministerstva životního prostředí. Sport. Vítězka tenisového Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O trestu rozhodl nezávislý tribunál. Vondroušová v prosinci minulého roku odmítla odevzdat vzorek při neplánované dopingové kontrole.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, nad ránem někde mlhy, případně zvětšená oblačnost. Zítra odpoledne k večeru přehánka nebo i bouřka, spíše na jihozápadě. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, nejvyšší denní 28 až 31 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž bude kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz a kolony jsou na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Od 216. kilometru se v koloně zdržíte okolo 15 minut. Počítejte také se zdržením na příjezdu po D2, a to už od Blučiny, a od 5. kilometru je potom kolona. Zcela neprůjezdná je teď silnice číslo 430 u Lubic, která je souběžná s dálnicí D1. Zasahují tam záchranáři u dopravní nehody a s komplikacemi počítejte také na tahu Svitavy Brno. U Brna, u Řečkovic, je na vozovce v levém jízdním pruhu roztrhaná pneumatika. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. D1. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, 5 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 22. června roku 2026. Pořad Den v kraji vám už za pár minut nabídne přehled aktuálních informací z Jižní Moravy. Přibližně ve 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology, no a nebudou chybět ani zajímavé reportáže, pravidelný pondělní glosář nebo černá kronika. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na více než 2 hodiny dnes omezil dění v centru Brna a v okolí takzvané Malé Ameriky u brněnského hlavního nádraží nález letecké pomy. Policie okolí uzavřela, stovky lidí musela evakuovat za pomoci hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Provoz na nádraží a železničním koridoru byl přerušený, odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Munici pyrotechnik zneškodnil před 13. hodinou. Aktuálně je veškerá doprava ve městě obnovená v plném rozsahu stále, ale může docházet ke zdržení a nepravidelnosti vlakových spojů a některých autobusových spojů, informuje o tom koordinátor regionální dopravy na svém webu. Nemocnice v Letovicích na Boskovicku a v Hodonině budou prvními, které se zapojí do transformace 9 krajských nemocnic. O stavu transformace dnes zastupitelé informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Zprávu vzali na vědomí. Přeměnu nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu schválili krajští zastupitelé v únoru. Opozice projekt dlouhodobě kritizuje. Stavební firma dokončila na brněnském ústředním hřbitově první část rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 300 milionů korun. Nově opravený je čestný kruh, zrekonstruovaná je také budova zázemí správy hřbitovů města Brna na Vídeňské. Město o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Koncem června by dělníci měli začít pracovat na úpravách křižovatky u čerpací stanice v Jednovnicích na Blanensku. Hlavním důvodem je její nepřehlednost. V minulosti tam několik řidičů vážně havarovalo. Práce potrvají do prosince, průjezd bude celou dobu kyvadlově řídit semaforem. Řízený semaforem informovala nezávislá starostka Jedovnic Irena Žižková. Na rektora Janáčkovy Akademie muzických umění kandidují Petr Francán z divadelní fakulty a Vít Spilka z hudební fakulty. Akademická obec navrhla 26 osobností, kandidaturu přijali jen oni dva. Veřejné zasedání akademického senátu, kde kandidáti předloží program, se uskuteční v září v divadle na Orlí, oznámila to na webu akademie předsedkyně senátu Petra Vodičková. Muzeum Blanenská a Muzeum regionu Boskovicka se od 1. ledna příštího roku sloučí. Rozhodli o tom dnes jihomoravští zastupitelé. Nástupnickou organizací má být Muzeum Blanenská. Sloučená muzea ponesou označení Absolonovo Muzeum Blanenská a Boskovicka. Tento týden to bude 5 let, kdy Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo tornádo. Jak obce vypadají dnes a co všechno museli znovu vybudovat, připomeneme za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 14 minut, je čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky mám meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Teploty v centru Brna jsou vysoké, svítí nám slunce. Jak se dnes vyvíjejí teploty a jaké je počasí v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: Teploty byly a jsou většinou mezi 30 až 33 stupni Celsia. Ta teplota ještě může chvíli malinko stoupat, ale spíše už bude stagnovat a pomaličku klesat. Na obloze ještě nějaká oblačnost je, teď převažuje i na některých místech oblačno, ale už je víc míst, kde je i polojasná obloha. Také nějaké drobné přehánky na Drahanské vrchovině, respektive na východ od Brna 1, ale ty jsou takové hodně zanedbatelné, se ještě objevují směrem k večeru, by se ta oblačnost postupně měla začít rozpouštět, no a v noci už potom čekáme skoro jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty v noci nejnižší pak budou klesat mezi 19 až 16 stupňů, no a vítr z aktuálního mírného severního, severovýchodního, tak se bude postupně v noci měnit na slabý severní.
1: A jaké počasí nás čeká zítra?
2: Zítřek na obloze bude převládat skoro jasno, polojasno, potom zejména v průběhu dne může být občas i oblačná obloha, anebo respektive zítra nad ránem nějaká ranní zvětšená oblačnost, jinak tedy to skoro jasno, polojasno, takže den jenom spíše s menší oblačností převažující. Zítra odpoledne a k večeru na jihozápadě kraje je nějaká jenom malá pravděpodobnost, že se objeví ještě přehánka, případně i bouřka. No a teploty zítra budou o malinko nižší než dnes, ale i tak většinou tropické, 29 až 32 stupňů. Vítr stále z toho severovýchodu až severu, přes den mírný.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Svátečním hostem 25. června bude principál Pavel Růžička a představí nám kočovné divadelko Lidičky. Už 15 let na začátku každého léta sednou jeho herci s kapelou na koňský povoz a objedou několik štací na Kyjovsku. Kdo píše texty a písně k představením? Co na hraní nejvíc baví samotné dětské herce? A mají pro ně diváci často i upečeno? O tom všem bude řeč. Přidejte se k nám, na divadelní povídání se těší a zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.

0: Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které večer 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi a v Hruškách zbývá dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na Máju, kam se umístňuje Mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
3: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněni žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších Hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí Hrušek, říká Jana Filipovičová.
3: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Spod Luží Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Po písničce si můžete poslechnout pravidelný pondělní glosář Miloše Šenkýře. Tentokrát na téma, jak kraje označují své hranice a zda to má smysl.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 32 minut. Máme tu léto a s ním dobu cestování. Všímáte si, kudy v tuzemsku vlastně jedete a jak se snaží na své území upoutat tamní politici? Ptá se editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Je to vyhazování peněz? Nebo naopak chytrý marketingový tah? Všímám si to vždy, když přejíždím hranice krajů. Některé hrdě vítají návštěvníky nebo se s nimi loučí, jiné to nechávají jen na těch standardních modrobílých dopravních značkách. K těm prvním, aktivním, náleží Vysočina a Zlínský kraj. K těm druhým kraj Jihomoravský. Pamětníci si vzpomenou, že kdysi dokonce některé okresy měly na svých silničních hranicích symboliku. Konkrétně Třebíčsko, sloupy s modelem jakéhosi atomu, aby připomínalo, že v něm leží jaderná elektrárna. Jeden takový pylon se znakem Brna ostatně stále stojí u silnice mezi českou a brněnskou čtvrtí Ivanovice. Znamenají ale něco pro běžného turistu hranice okresů či krajů? Nebo je to jen naivní myšlenka politiků, že lidé ocení takovou informaci, která navíc často jen zvětší smog reklamních poutačů kolem silnic a může odvádět pozornost řidičů? Vlastně mi ani nevadí, že moje domovská Jižní Morava se k tomu nepřidala. Mnohem raději bych byl, kdyby v každém směru, kterým jedu, znamenal přejezd hranic krajů rovnější a přehlednější silnici bez výtluků a rizikových míst, uklizenou vozovku a přehledné dopravní značení. To je věc, která ovšem neznamená jen zalít patku cedule betonem a jednou za čas tu tabuli umýt. Na druhou stranu, nikdy jsem neslyšel, že někdo říká, jak v kraji X mají hezké cedule na hranicích. Ale mnohdy to, že tam mají mnohem lepší silnice.
0: To byl tradiční pondělní glosář Miloše Šenkýře. A za chvíli se budeme zabývat tím, že jaderná elektrárna v Dukovanech zhání nové zaměstnance. A nejsou to zdaleka jen jaderní inženýři. Poptávka je i po běžnějších profesích.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 38 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Víc než stovku nových zaměstnanců zhání jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. Nechybí jim ale jaderní inženýři. Naopak poptávají lidi, kteří umí řemeslo. Například elektrikáře, svářeče nebo strojaře.
1: To je vlastně nerezový potrubí. Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola, pracovní technické kontroly a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
2: Petr Berka pracuje v jaderné elektrárně Dukovany 6. rokem. Ukazuje mi halu v Heřmanicích, kde se vyrábí komponenty do vodní i jaderné elektrárny.
1: Zkontroluje nakupovaný materiál. Čau, Romane. To je vlastně můj pracovník. A vlastně to je první, co my děláme. Děláme u toho vstupní kontrolu, doložíme vlastně, ano, tento materiál je v pořádku, můžete z něho začít vyrábět. V každém úseku jakoby, ty výroby, i vlastně když není svařovací, tak jsme tam. I když se mění výrobky, je na nás závislá o stávkách. Když něco nepustíme, tak bohužel prodlužujeme stávku. No.
3: Co vás na tom baví, nebo proč jste se to rozhodl dělat?
1: Tak mě vždycky to tahlo k té strojařině. Já vlastně mám strojařskou školu jako vystudovanou s maturitou teda. Je tady jako člověk, má to tady obtížný, je to tady velice náročný, jako jak časově, tak psychicky, protože ten tlak tady jakoby je, ale i tak se člověk jako zasměje, že jo, jako furt jsou případy, u kterých se dokáže člověk zasmát, je to i pod tím tlakem, musí.
2: V jaderné elektrárně Dukovany pracuje zhruba 3000 lidí. Nejsou to jen vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Elektrárna potřebuje i technické profese, kterých je v Česku nedostatek. Pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
4: Možná je trochu mylná představa, že poptáváme pouze vysoko kvalifikované jaderné inženýry. Velkou a vlastně skoro bych řekla až drtivou část poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči, nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
2: A zaměstnance už schání i budoucí jaderná elektrárna Dukovany 2. Jen technických profesí bude pro začátek potřebovat stovky. Z Dukovan Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Nález staré letecké Pumy, požár elektrárny i záchrana ženy zamýšlející spáchat sebevraždu. Právě o těchto případech vám řekneme už za chvíli. Předem jen krátce prozradím, že všechno nakonec dobře dopadlo a nikdo nepřišel o život.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 23. června po 11. hodině bude ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek a budeme si povídat o letních táborech pro děti. Jak se mění náplň prázdninových pobytů, mohou příměstské tábory nahradit ty klasické a jak se daří děti odpoutat od vysedávání u mobilů či počítačových obrazovek? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Pokračuje pořád Den v kraji. Na řadě je Černá kronika. Jihomoravští hasiči dnes odpoledne zasahovali u požáru v Hodonínské elektrárně. Na místě zasahovalo 5 jednotek hasičů. Pod kontrolou měli událost asi za půl hodiny. Předběžně vyčíslená škoda po požáru je asi 1,5 milionu korun. Událost je bez zranění. Příčina vzniku požáru je v šetření. Na víc než 2 hodiny dnes zastavil provoz na brněnském hlavním nádraží nález letecké Pumy. Dělníci ji při výkopových pracích objevili u skladiště Malá Amerika nedaleko hlavního nádraží. Policisté následně začali s evakuací okolí. Několik stovek lidí muselo opustit třeba nedaleké kancelářské budovy. Budovy hlavního nádraží se evakuace nedotkla. Kvůli události v Brně stála vlaková i tramvajová doprava. Pyrotechnikům se nakonec podařilo Pumu deaktivovat na místě. Rychlá reakce policistů z Vyškova zabránila tragédii, když po oznámení na linku 158 vyrazili na pomoc psychicky rozrušené 25-leté ženě. Ta se ve smetanových sadech řezala žiletkou a také podle oznamovatele údajně užila větší množství léků. Pak se vydala směrem k železniční trati. Hlídka ženu skutečně vypátrala ležící v křoví jen pár metrů od kolejí. Policistům potvrdila, že měla v úmyslu skočit pod vlak. Ti okamžitě poskytli první pomoc a následně ji předali zdravotnické záchranné službě, která ji převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. Je 17 hodin a 50 minut. Po písničce vám ještě řekneme, jaké události, samozřejmě kromě řady dalších, můžete čekat zítra a pak už se budeme loučit.
1: Český rozhlas Brno.

0: Den v kraji končí. Teď už jen stihneme stručně připomenout, jaké události přinese 23. červen 2026. Okresní soud v Břeclavi bude pokračovat v projednávání případů úmrtí chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Správci hřiště hrozí až 6 let vězení. Ve stejný den dojde také na slavnostní poklepání základního kamene modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod v Hustopečích za více než 200 milionů korun. Brněnská Mendelova univerzita na tiskové konferenci představí projekt k dočasnému využívání opuštěných průmyslových areálů a pozemků pro městské zemědělství na vyvýšených záhonech. A také se opět ozve pořad Den v kraji. Tak opět poslouchejte Český rozhlas Brno. Naslyšenou se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 18 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Mobilní univerzita třetího věku z Mendlovy univerzity nabízí vysokoškolské kurzy seniorům i v nejmenších obcích. Vyškov prodloužil lhůtu pro žádosti o dotace na opravy fasád v městské památkové zóně. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Mobilní univerzitu třetího věku připravila Mendlova univerzita v Brně. Nově se tak vysokoškolské kurzy dostanou i do menších obcí, ze kterých seniori obtížně dojíždějí za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendlově univerzitě Kateřina Pevná.
3: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendlovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé. Nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června. Majitelé domů v památkové zóně ve Vyškově můžou žádat město o příspěvek na opravy fasád nebo výměnu oken až do konce srpna. Původní termín byl do 29. května. Rada města ho ale na svém posledním zasedání posunula. Dotace jsou určené pouze na opravy uličních částí budov. Celkem na ně Vyškov vyčlenil 500 000 korun. Maximální příspěvek je 100 tisíc. K žádosti je potřeba doložit patřičné dokumenty. I proto je lhůta prodloužená, vysvětluje vyškovský referent pro památkovou péči Petr Bařinka.
4: Je k tomu potřeba mít závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, je potřeba mít uzavřenou smlouvu o dílo s dodatelem, takže je toho dost, co je potřeba mít připraveno před tím, než tu žádost můžete podat, ale myslím si, že to plní svoje poslání, ten program.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, nad ránem někde mlhy, případně zvětšená oblačnost, zítra odpoledne a k večeru přeháňka nebo i bouřka, spíše na jeho západě. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní nejvíce 28 až 31 stupňů. Vítr slabý, během dne místy mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé a biozátěž bude kvůli horku střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 u Kroměříže je po ranní nehodě kamionu opět průjezdná. Ve směru na Brno byla uzavřená déle než 13 hodin. Provoz byl obnovený po 17:30. Dejte stále pozor na dopravní nehodu. Na silnici 430 souběžné s D1 u Holubic a nedaleko se stala i další nehoda. Havarovala tam nákladní auto do mostu. Šťastnou cestu bez nehod.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Pěkný večer, přátelé. Zdraví vás Jiřina Ostránu. Jak jste slyšeli, pěknou písničkou v úvodu Moravy krásné země vás pozdravila i Stříbrňanka, která zahrála polku Antonína Perničky Pod Buchlovem. Věřím, že jste i přes to horko, které venku panuje, prožili příjemný den. No a nyní už možná sedíte někde v chládku, třeba v altánku a popíte osvěžující nápoj. No a já doufám, že i písničky, které jsem pro vás vybrala, osvěží. Připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Pavly. Pavlínkám blahopřeji a vám všem přeji příjemný poslech. No a s pěknou písničkou už přichází Doubravěnka.

Tak to byla polka Josefa Macha Miloslavy Plačkové, hrála Dubravěnka Až se setmí. A teď už přání a písnička ke včerejším narozeninám a patří panu Jiřímu Tomejčíkovi z Těmic. Pevné zdraví, štěstí, pohodu a hojnost božího požehnání a milostí přejí Stázinka, Anínka, Anička a Radim. Blahopřání ke včerejšímu životnímu jubileu předám i strejčkovi Borisovi Plevovi z Moravského Pejsku. Drahý Františku, přejeme ti všechno dobré, hlavně pořád dobrou náladu a kondičku jako doposud sovičky ze Bzenca. A písničku bude hrát Moravanka.

0: Tak to byla lidová žala naša Anička, zaspívali jsme si s Moravankou. No a teď už tady mám vzpomínku, je to vzpomínka na paní Miroslavu Nohavovou, která by dnes oslavila 70. narozeniny. Už 3 roky není s námi, ale každý den na ní myslíme a vzpomínáme na společné chvíle. No a vzpomíná sestra Marie s maminkou, která nedávno slavila 90. narozeniny. No tak mamince samozřejmě blahopřejeme. Další vzpomínka. 21. června 1907 se narodil na Benešově pan Alois Varmuža. Rád tam jezdíval k parolkům a ke střížům. Dětství prožil na Okrouhlé, měl tam velkou rozvětvenou rodinu. Měl 3 sestry, bratra Jana, 5 sestřenic a 2 bratrance. Taťka mu zemřel v roce 1933, maminka se narodila na Kořenci a zemřela v roce 1981. No a tak to vzpomíná vnuk Honzík. Ještě je tady napsáno, že je rozptýlený. Tak a teď už je čas na písničku Kumpanovi muzikanti a Znáš tu zem.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Tak, budeme pokračovat předávání gratulací. Je tady zrovna vzpomínka. Dnes by se dožila 72 let paní Jitka Drápalová z Bystřice pod Hostýnem. S láskou v srdci vzpomíná syn Jiří. No a dnes je, jak víte, svátek Pavly, což je příležitost nejenom k oslavě, ale i k přání. A je to přání pro manželku, maminku, nevěstu, kamarádku Pavlu Malaníkovou z Rokytnice u Slavičína. Takže úsměv na tváři, pohodu na duši, hlavu v oblacích, klid v srdci, štěstí a lásku v životě až po uši, oporu v nouzi, vzácným štěstím, se srdíčkem svým nebojácným, dáš kus sebe v každém skutku, tak užij si dnešní den v kruhu nové rodiny, bratra a sester, sváteční den jediný, ti přeji na oplátku, tento dárek opětuji za 29. duben s kreativním přáním od tebe, tak ať tě tato chvíle naplní štěstím, s úctou Věra s rodinou. No a na řadě je vinčování pro paní Jarmilku Krejčí ze Šanova, která včera oslavila 79. narozeniny. Milá Jarmilko, kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti teto dát. Dnes vše nejlepší, přicházíme s láskou přát. Pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj, ať krásně kvete, jako záhon kopretin. Přání posílají Bolečkovi, Šebákovi a sestra Marie a Veselka potěší písničkou.

Tak to byl cestář, francouzská lidová. No a písnička i pro paní Marii Popelkovou ze Strání včerejším narozeninám. Zdraví, štěstí, pohodu, vždycky dobrou náladu, ve všem boží požehnání, pana Maria a tě chrání a všichni blízcí tě mají rádi. No a tak to blahopřejí bráchové Laďa a Jan s manželkami. Nyní tlumočím přání paní Mařence Trutnové z Velkého Meziříčí, jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, spokojenost, boží požehnání, výlety s manželem a Jirkou a děti a vnoučata, ať přinášejí babičce stále velkou radost. To přejí všichni od Musilů z Vratislávky. A ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají svátek paní Pavla Mazouchová z Kyjova, Pavla Bialasová ze Šatova a ještě paní Pavla Bínová z Křenovic. Takže milé dámy, my vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc nás to těší. No a do těch let příštích vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. A tu třeba budete mít teď při písničce, kterou bude hrát Podhoranka a je to Tiché vyznání.

Tak to byla Podhoranka, Tiché vyznání Milosava Procházky a Venuše Janečkové. Ještě zkusím přečíst některá přání. Prosíme o písničku spolu s blahopřáním pro pana Františka Urbánka z Křepic, který včera slavil narozeniny. Milý kamaráde, přejeme ti zdravíčko, k tomu štěstíčko, hodně lásky od rodiny a tvých přátel, kterých máš kolem sebe hodně. Měj se moc hezky a užívej si života, každé tvoje přání, ať se ti splní. To přeje kamarád Miloš s manželkou z Rosic. A ještě tady mám jedno, jsem viděla, myslím, tady, ano, je od Radka Šlese. Dnes bych chtěl poblahopřát ke 40. narozeninám našemu synovi Radkovi Šlesovi z Jezeřan Maršovic. Přeji mu hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a radost dětí Viktorky a Radečka. No a tomu přejí taťka Radek s maminkou Marcelou. Sestra Míšák, přání se připojují manželka Alenka, babičky Mařenka, Mařenky Mašová a Šlesová, Radka a Jana Pálenská z Damnic a děti Viktorka s Radečkem posílají velké pusinky. Rád bude Kotáranka.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 19 hodin, trvá 60 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení. Čiže?

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Morava krásná zem. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. Dálnici D1 u Kroměříže byla směrem na Brno přes 13 hodin uzavřená. Nové hry z Masarykovy univerzity pomáhají odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Zítra bude skoro jasno až polojasno, teploty až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Kvůli vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a vybavit je hasicími přístroji. Rizikové je podle Posekané také špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
2: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
0: Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za více než 350 milionů korun. Déle než 13 hodin byla dnes kvůli nehodě kamionu a dvou dodávek uzavřená dálnice D1 u Kroměříže ve směru na Brno. Oba jízdní pruhy zablokovalo nákladní auto, které se při havárii převrátilo. Provoz na dálnici byl obnovený bez omezení po 17:30 v podvečer. Vyplývá to z informací zveřejněných Národním dopravním informačním centrem a policií na síti X. Hasiči na Facebooku uvedli, že dva lidé při nehodě utrpěli zranění. Ve směru na Ostravou byla dálnice po havárii průjezdná jedním pruhem. Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Žáci v něm například v laboratoři chovají speciálního živočicha fufana nebo zkoumají, co ovlivňuje růst rostlin. Vědci přitom sledují, jak děti experimentují a hledají souvislosti, doplňuje psycholožka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Šárka Portešová.
3: Ten software je učený pro jakékoliv dítě od 6. do 9. třídy. Teď se dostáváme do té nejzajímavější fáze, to znamená, budeme je testovat v jednotlivých školách. Budeme velmi rádi, pokud se nám přihlásí motivované školy, které by si fufana, kaktusáka nebo ampery chtěli zkusit.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, nad ránem někde mlhy, případně zvětšená oblačnost. Zítra odpoledne a k večeru přeháňka nebo i bouřka, spíše na jihozápadě. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, nejvyšší denní 28 až 31 stupňů. Slabý během dne místy mírný severovýchodní až severní vítr dosáhne rychlosti do 20 km v hodině. Rozptylové podmínky budou ráno mírně příznivé, přes den dobré, přechodně velmi dobré, a biozátěž bude kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz je stále na dálnici D1 od Rousínova na Brno od 2.11. po 96,5 km. Zdržíte se v koloně, ale nejdéle 5 minut. Dobrou zprávu máme ze silnice souběžné s D1 číslo 430 u Holubic. Už dopravní nehoda provoz neomezuje. Dejte ale pozor, v Brně v Tuřanské ulici stala se tam dopravní nehoda a ta je také na D2, které blokuje na prvním kilometru pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Počuli sme jeden z hitov Moravanky, To kievské pole, a možno aj práve táto skladba hrala na vašom prvom kšefte. Tak prezraď nám, kedy bol a aký to bol kšeft?
1: Naše první akce byla oslava naší sestřenice, která dala za úkol bráchovi Ferovi, aby se dal nějakou kapelu. Tak brácha nás oslovil, nás bratry a bratry Vajdíky, aby jsme zahráli kapelu. Tak jsme zahráli a potom na konci akce jsme si řekli, že tyjo, hoši, nám to nějak hraje, nebo že se nám to líbí ta party, jak jsme hráli. A jsme si řekli, že zkusíme založit kapelu, nebo...
0: A v jakém roku to bylo?
1: Bylo to zhruba v roku 2022.
0: 2022, takže to sú celkom ako 4 roky takto, čo fungujete.
1: Áno, 4 roky.
0: No a to znamená, že keď oslovil váš súrodencov, že vy všetci ste muzikanti?
1: Áno, sme muzikanti.
0: A
1: pocházíme
0: kde
1: z muzikantských rodín a hráváme v kapelách Hornobojani, Svárovanka a Veselá muzika z Ratíškovic.
0: No a začal si rozprávať o tom, že pochádzate z tých muzikantských rodov, tak prezraď, pochvál sa.
1: Áno, sme z muzikantské rodiny. Od hubeníka Lukáša a tubisty Ondry Vajdíka byl muzikant děda Karel Vajdík. Hrával na tenor z DH v Norovjané a DH Veslané a další děda Rostislav Jaborník byl taky muzikant, trumpetista. A od rodiny Pavkových náš taťka byl veliký muzikant, harmonikář, měli s kamarádama taky menší kapelu, ale taky hodně hrával sám na různých oslavách.
0: No a já si pamätám, že váš taťka je varhaník, že jo?
1: Áno, on je varhaník a hráva v kostel ve Vnorovech.
0: Pozdravujeme taťku.
1: Ahoj, taťko.
0: A nech vám to hraje aj naďalej s takýmito muzikantmi, ktorých máte doma. To musí byť veľmi veselé u vás, že jo?
1: Áno, to býva veselé niekdy.
0: A zahráte si akože len niekedy, že len tak, že doma?
1: Niekdy jo. Tak pohrajem na rôzne třeba mezihry, rôzne polky, valčíky, nebo nejaké moderní.
0: Takže rodinná kapela, ako sa patrí, teda, že hrávate aj doma. Dobre.
2: Ja bych chtěl jenom dodat, že můj taťka mě vlastně té muzice jako úplně dovedl a dal mě ty základy a to jsem mu strašně rád, takže jakože, když jsem byl mladší, tak jsem si s taťkou hodně té muzikantské zábavy dost užil.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku a práve teraz sme počuli Polku Přerovánka, ktorá je jednou z tých najobľúbenejších v podaní, alebo teda v repertoári Liderovskej šestky, rodinnej kapely z Liderovic, a ktorá nám rozpráva o tom, ako takáto rodinná kapela môže fungovať. Vy ste teda relatívne mladá kapela, máte vekový priemer 20,5 roka. Sme to teraz vypočítali.
2: Áno, áno, je to tak.
1: Rozprávali ste mi teraz, že každý z vás máte pripravenú historku o tom, čo je pre vás motivujúce v tej dychovke. A to si myslím, že je veľmi užitočné a potrebné povedať v tom rozhlase, pretože možno budete motivovať aj iných mladých muzikantov. Tak poďme do toho, pochváľte sa.
2: Takže bych začal u sebe, takže mne sa líbí strašne Lanžočanka, pretože hrají takové ty starší veci, ktoré opravdu chytnou za srdíčko. To by mohlo potvrdiť i zbytek Liderovskej šestky, protože v repertoáru máme zařazené i ty starší skladby od skladatelů, například Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla Vacka a Josefa Hotového.
3: Tak mě nejvíc ovlivňuje dechová hudba tu Faranka a Dunajská kapela a každá dechovka mě ovlivňuje jako trochu jinak. U tu Faranky se mi nejvíc líbí to, že v jejich podání ta dechovka prostě má taký šmrnc, žije, prostě takové to hujkání, nebo jak bych to popsal, jak oni hrají na ty nástroje, to prostě zpívá. Mm-hmm. U Dunajské kapely mě zase nejvíc baví to styl toho bubeníka a líbí se mi, jak to hraje tak krásně sekaně, rytmicky a prostě to má drive a žije to.
4: Tak za mě to jsou všechny dechovky, protože každá dechovka má své kouzlo, má svůj styl, svoje skladby, hraje si svoje skladatele a hlavně asi se mi nejvíc líbí taky ta tu Faranka, protože to je kvalitní kapela, bych řekl.
5: No, takže za mě, já osobně dechovku v životě, teda v osobním životě nějak neposlouchám, já jsem vždycky byl spíš přikloněný k metalu, ale kdybych se měl vybrat jako kapelu, jako dechovou, tak za mě rakouští Množil Brass.
1: Tak jsou možná i nějaký ľudia, kteří přispěli k tomu, že jste tam, kde jste, a komu byste chceli poděkovat?
5: Ano, ano, určitě bych chtěl poděkovat panu učiteli Jiřímu Šticovi ze základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Pan učitel nás naučil opravdu hodně a myslím si, že bez něj bychom tady určitě nebyli.
1: Takže vy jste teraz hovorili tu Faránku, Dunajskou kapelu, a my si jdeme hrát Kvetou máky. Můžete mi k této skladbě prosím něco povedať? Někto z vás?
5: Je to pěkná polka.
3: Je to srdcovka.
1: Je to hodně velká srdcovka a je to srdcovka mezi veškerými generacemi, které já poznám.
2: Skladbu Kvetomáky v poli jsem poprvé slyšel na Hodech v Josefově v roku 2020, když tam hrala Lanžočanka. Oni tu polku hrali na přání, už tak bylo v pozdě v noci a já jsem to tehdy vůbec neznal. Ale úplně nadechlo to, že všichni tam to zpívali a já říkám, ty brjo, to je plná pecka, taky se mi to strašně líbilo. Tak jsem pak přijel dom z tý hodů nad ránem a další den jsem si tu polku hledal všady na internetě, až jsem našel ten název skladby a co si pamatuju, tak jsem to týden, každý den 10x denně poslouchal. První jsem to jenom tuškou naškrábal jako dvojhlasně, jenom to trio, ale nakonec se mi podařilo sehnat i zbytek všech not, takže teďka to hráváme, jak to je celé od začátku až do konce, ta písnička.
1: No a v ďalšom vstupe sa poslucháči môžu tešiť na to, že im prezradíš, kde si túto skladbu budú môcť čoskoro vypočuť naživo od vás.

0: Tak, milí poslucháči, počuli sme skladbu Kvetov máky v poli, čo je jedna z obľúbených skladieb Lídežovskej šestky. No a ja vám prezradím, že tým, že táto notečka je vlastne súčasťou týždňa, ktorý je pred Strážnicou, pred veľkým festivalom, tak táto kapela vám chce niečo oznámiť.
1: Tak my by sme vás všechny chteli pozvať na nejbližší naši akci, kterou hrajeme, a to je 27.6. ve Strážnici a hrajeme na Ostrůvku.
0: A budou aj Kvetov máky?
1: Budou všechny polky i valčíky.
0: V jakom čase budete hrať na Ostrůvku?
1: Tak začínáme v 13.30 a končíme v 18.30.
0: Dobre, ja tam budem. Verím, že vážení poslucháči, budete tam aj vy, lebo určite to bude stáť za to. A keď sa vám náhodou nepodarí prísť tedy na Strážnicu, tak kde vás môžu sledovať naši poslucháči a zistiť, kde hráte?
1: Určite nás môžete sledovať na Facebooku nebo na Instagramu. Menujeme sa tam Lídežovská šestka a podívejte sa a začnite nás sledovať.
0: Výborne. Pane kapelníku, ja ťa ešte poprosím o jednu vec, a to, aby si menovite predstavil kapelu.
2: Dobře, takže bych teda začal tady úplne od sebe. Tak ja, Pavka František, hrají první křídlovku naší kapele. Dále druhá křídlovka Vojtěch Pavka, potom na tenor Martin Pavka a bariton Jan Pavka. Potom zadní řady je tam samý Vajdík. Takže na bicí Lukáš Vajdík a tuba Ondřej Vajdík. V první řadě samý Pavka, v druhé řadě samý Vajdík.
0: Výborně, chalani, děkuji vám velmi pěkně, že jste přišli sem do Brna. Za spoluprácu na tomto pořadě děkujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi. Moje jméno je Barbara Turčanová a těším se na vás dýchovkou aj někdy na budouce.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přišel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smalo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžej titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celý to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: je to,
2: jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přisměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Kam no, ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, to já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, kterého jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát a říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A zvrašť mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladej, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že se málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikdy neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo zabítky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě, pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti letech.
1: Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý jako jíhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když

0: házíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale Mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Tyhle nás byla, měli jsme radost, jako že už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my jsme u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a neukázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Greenhorny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: Bill, don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej chlapče můj,

Boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala: nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Když dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí ostu třáp. Když na ex sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zjel mu mámy hlas: nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas: nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

psa. Když mu doktor Šátek povolil, byli naposledy vzdech.

Aby Daněka další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každý člověk jiný výraz má.

že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc kam.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smrdí.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: to bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten se udělal.

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: A jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny 3, tedy na všechny 4. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Když si myslím, že no to je strašně těžká otázka, poněvadž to jak kdo, ne?
6: Někčí.
5: Někdo je šťastný, prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No, to protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické.
2: Střídku, abyste hnět mladou.
0: Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
3: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
3: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by on, jo, jo.
3: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo, jo, jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
4: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
3: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
3: Tak a jak se adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
3: No.
0: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
3: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
0: No.
3: A on si to přečet a... Neříkal nic.
0: Neříkal nic.
3: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklej.
5: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

lepší za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není.
3: Ono si to donese.
1: Ne, ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak.
0: Když jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem. No. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslíte?
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

si, představte si, co jsem měl nespověru. Představte si, co jsem měl nespověru. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jed u stolu, kdo ví, co v rosolu.

měl nesvobědu. Představte si, co jsem měl nesvobědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má...

0: říkal, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika. No. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
1: No, to by mě zajímalo.
2: Tuze by jsme rádi.
0: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, jistě. Jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koho kolem vlogu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no dobře. Co už má,
0: třeba
2: ne hravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat. Uhoci ho. Tak tedy, jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem Ezop. Brabenec se chechtá,

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já beru z posledního, ale beru, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vždyť to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Nasledujte mě, jo?

0: já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, druhý, třetí, čtvrtý, třináctý, fajn. První, druhý, třetí, sedmý, jo, honem dokupy a tenkrát na sebe.
1: Děkujem, tak.
2: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
1: Má ještě někdo nějaký dotaz?
3: Takový jednoduchý.
4: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
0: Všecko řečeno a co není řečeno, si říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
2: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
5: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
2: Na lidském těle.
0: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
6: A to nemá, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
0: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost z průšvihu.
1: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
0: chválení. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
1: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to průšvih.
3: No, Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda.
1: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž
3: přemýšlej si při písničce na otázku.
1: No, zapomenu slova. To co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla. Znáš tu píseň?
2: No.
1: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
2: Tak smrt starého osla, jo?
1: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
2: to ti budeme zpívat v krematóriu.
1: Myslíš, že tě pošlu parté, jo? Tudle.
2: Mě tam dostanou známý.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu.
3: Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Mondekra dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
4: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
4: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
3: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
5: Jestli je to člověče nezlob se, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
3: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme B, co dochu... A dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost. My řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme
1: zpívat. Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor. A!
6: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

0: takový krásný v společnosti.
1: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barbuříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pochází ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete
1: hodně.
0: Takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rospenově, druhá bydlí v Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, ne těch dětí, jedna ve Frýdlantě, tam už má i vnoučata, takže pak má druhá netev taky dvě děti, třetí netev už má.
0: Dobře,
1: děti
0: dobře,
1: a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší,
0: hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradcu nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, prostě jsme, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na semestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky. Ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibore, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, víte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byly, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale zase asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: To je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. Hmm. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Nějak mě to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařil, bude. Byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct prostě, že díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v Noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte Noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedeny a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No každý byl jiný, že jo?
0: No
1: prostě.
0: A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měli holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známé lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: Teď... A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem pečovatelským domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou, takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřinko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky. S námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc.

0: Měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, že jo, takový křik. Mám se náma, jako sestrama. No. Uh-huh. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády, nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že ji prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní. Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak mám z toho radost.
1: Jarmelko, no. Teda hluboko sklon. Vy jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
0: komentoval negativně,
1: že jste si, že jste někomu pomohli?
0: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct naplno.

0: toho busu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo. No, takže...
1: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne, všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
0: Ona?
1: No.
0: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on se máme děti na, třeba na koupání a pak, zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli a to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastní.
1: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
0: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Mm-hmm. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ona to byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: No, 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda, jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuju za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám.
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy je a teď no, se vám to v dobrém všechno vrací.
1: No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct, no. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7?
2: Jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to měla na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela, Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme v sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, no.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci a přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povědět.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměla. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta? Jak to bylo?
1: Hejte, asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samej odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou no, za tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří si poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stříčku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že to tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj
1: hlavu, ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je ta stinná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, mnou fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činama, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže takhle. A on měl manželku, která mu zemřela a já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela a už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže já jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Babi, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni po mně, chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a

0: A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ty to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
1: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
0: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili 3 sourozenci. Bratr byl 2letý a

0: my jsme se po 2 letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
1: Aha.
0: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hned u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má 2 kluci a já mám 2 kluci taky. A máme, 2 kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď půjde holčička do školy a chlapec půjde příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takovej miláček celý ty rodiny, když si vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Dennodenně třeba i v Liberci se sázíme. Ale bohužel brzy ten odešel.
1: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
0: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojený, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
1: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou
0: stranách.
1: Ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomínáme to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
0: Nevím, no já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, My jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla dva balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle příjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo. Já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Že ona mě hodně jako pomáhá. Psychicky. Psychicky mě pomáhá. No.
1: Ano. Tak jo. Zmíní to krásně, Lenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
0: No, no. Děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Lenko není taková hezká celkem a...
1: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
0: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
1: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastika někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, až jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice po mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty, tady co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležitý, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedno se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky, no. Tak to jsou takovéhle zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nesl jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějakých bažanách říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám, mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže. Byla to všecko zkušenost taková, no. A právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elána, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy. Říkali si milospaní a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu až bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, po něm byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním brutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách, mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma. Jen aby nebyli nemocní. Aby na mě nezapomněli. Jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete něma je, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždět, je takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě. Jo,
2: a teďka já nevěděl, o co jde.
3: Jo.
2: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mně mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam to čiště. Ta mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už? Pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas.

0: Přímo ze života, jo?
1: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
0: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
1: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
0: jednou.
1: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
0: Ano.
1: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
0: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
1: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
0: Ano.
1: A teďka taky vypouštěj.
0: Ano.
1: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
0: ano,
1: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky,
0: ano,
1: a zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
0: ano,
1: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
0: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
1: Tohle to jsem
0: měl. To pochopitelně.
1: Takhle natchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
0: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
1: takový já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
0: Ano.
1: Nepřetahujem. Tragédia už spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
0: Ano.
1: Stěhovací dohy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch doh.
0: Dogo.
1: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře.

0: Zepáč, tam nějaká duše se na domu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solba, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený a nebo prostě
1: ne,
0: rozuřený.
1: To
0: poznám. No
1: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, tu klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, jo, pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, yeah. To je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. Tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
1: Ano.
0: Tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.